0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon, nová

0: už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon, nová éra placení.

0: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Fajn, vždycky hot, vždycky.

myslel jsem si, jak tě znám. Odpustil bych ti cokoliv, celý život žiju sám. Jsem zvyklý na to, že bolí, tak se nediv, že to vidím trochu jinak. Že z mých očí cítíš takovej klid a že neřeším to, jaká jsi dřív byla. Minulý

0: Už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
5: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět. Sleduj

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
1: Fajn.

나와진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련

0: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek. Spěte lépe. Žijt lépe.
1: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
2: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Turn it up, turn it up. Music.

0: V létě nechceš řešit, co si pustit. Fajn, hudba, kterou nemusíš hledat. Summer Sun. Fajn.
1: Paprsky mění se v zář.

0: Beda, Řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
1: Ochranný zástěry při rentgenu už nemusí být automatickou součástí vyšetření. Lékaři od jejich používání ustupují, protože modernější přístroje pracují s mnohem menší dávkou záření a zástěry podle odborníků většinou nepřináší výrazný ochranný efekt. Pacienti je ale často sami vyžadují, protože jim dávají větší pocit bezpečí. Fotografovi na Chrudimsku se během bouřky podařilo zachytit vzácný atmosférický jev, zvaný červení skřídci. Jde o krátký světelný výboje, který vznikají vysoko nad bouřkovými mraky a jsou viditelný jenom několik milisekund. Úkaz připomínající červený záblesky patří mezi nejzajímavější projevy silných bouří. Disney připravuje hraný film o princezně z animáku Princezna a žabák. Na scénáři spolupracují scénáristi, kteří mají projektu dodat nový pohled. Hlavně další detaily, včetně obsazení nebo třeba premiéry, zatím studio nezveřejnilo.

krásné dobré ráno, všem, co slyšíte, máme pondělí, pár sekund, 5, 4, 3, 2, 1, máme 6. hodinu raní přesně, já vás zdravím, doufám, že to pondělí máte skvělý, že se vám dobře vstává a pokud ne, hele, mám tady pro vás naprosto skvělý songy, New Religion, BB Rexha, Faithless, nebo za chviličku taky Body, Topic, Fireboy, DMS, Nico Santos, tohle to všechno si dáme, Fiky tady dneska není, takže to zvládneme společně, ale nebojte se, všechno to bude v pohodě. No, tak na ten rozjezd tyhle ty songy a za chvilku se slyšíme. Morning Boost s Wendy.

0: Něco poradu trošku od podlahy, Nicki Minaj, Starship. 10 minut po 6. dává, takže fajn. Asi jste to včera viděli, pravděpodobně jste fandili, třeba naše celá ulice byla slyšet. Včera byl rozhodující zápas mezi Argentínou a Španělskem. A dopadlo to 1-0 pro Španělsko ve 106. minutě. Ferran Torres, byl to úplně jasný. Nejsem teda úplný fanoušek, já se hlavně koukala z toho důvodu, že jsem chtěla vidět halftime show. A musím říct, že to bylo naprosto boží. Pokud jste to neviděli, je to už hozený na YouTube. Tam uvidíte Shakiru, BTS, Justina Biebera s kytarou. Toho tam skoro nikdo nečekal a když oznámili, že tam bude vystupovat, tak to bylo naprosto skvělý. Líbí se mi, že se fotbal propojuje takhle s hudbou, s uměním a to je na tom asi to nejhezčí. Ať už jste fandili jakýmukoliv týmu, pořadí je jasný. První Španělsko, druhá Argentina, třetí Anglie. No a já si tak říkám, že vlastně Shakira na tom halftimeu byla fakt nádherná a hrozně mě bavila a od té doby, vlastně od včerejšího večera, mi pořád hraje Die Die v hlavě. A tak jsem si říkala, že určitě nejsem jediná a že mezi váma tam někdo je na tom úplně podobně. No a tak si pojďme dát takhle tematicky Shakiru, Burn nebo jejich Die Die. Tak hezký ráno.
1: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost.

0: Earrings. Něco se nám dohrává tady Eterem Fajnu v pondělí 20. července. No a pojďme se podívat a pokračujme. Pokračujme jednoduše dál. Co nás za malý okamžik čeká je Joeyho End of Beginning. Musíme zpomalit. Nesmíme při pondělí spěchat. Dejte si tu ranní kávu, nebo maču, nebo cokoliv, co pijete. Trošku chill. Pokud vás v práci čeká něco důležitýho, držím palce, dáme si tohle taky. Taky tady bude Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Nebo taky Damiano David, Born with a Broken Heart. Všechno to tady pro vás máme, pro lepší ráno. Tak za malý okamžik. Morning Boost.
1: Fajn. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Hledáš ojeté auto? Nekupuj na slepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
4: Hele, nezaseko ses?
5: Ne.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
1: Rascal
2: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 30%.
2: Happysport.cz.

Strašné dobré ráno. Tohle je Damiano David. A jak jste slyšeli, Born with a Broken Heart, něco se vám dohrálo tady v Etheru Fajnu při Morning Boostu. Ještě jednou hezký dobrý ráno. Takhle, přemýšlím nad tím, co vlastně bude hrát dál, a tak jsem si řekla, že dám tu možnost nechat vybrat, co bude hrát vám. Takže 724634634. Pojďte napsat, co byste po ránu chtěli slyšet, co by vám při pondělí zvedlo náladu, ať už jste v práci, nebo teprve jedete do práce, nebo vstáváte, a nebo jedete z práce, protože jste měli noční. Je to jenom na vás, co by vám udělalo radost. 724634634. Pojďte napsat a pojďte napsat i vaše jména, ať to máme komu věnovat. Pokud to chcete i vy někomu věnovat, to taky do zprávy zahrňte. Klidně pošlete hlasovku na WhatsApp, je to jenom na vás. Máme na to 10 minut, během těch 10 minut napište, co byste teda chtěli, a dáme si tady takovou společnou další desetiminutovku jenom a jenom podle vás tady na Fajnu v Morning Boostu. Takže ještě jednou 724634634, co byste chtěli, a pokud je to možný v rámci našeho playlistu, já vám to tam rozhodně dám.

0: Imagine Dragons, Follow You. Pondělní Music Bus na fajnu. No a co budeme hrát dál, to už bylo jenom na vás, takže se pojďme podívat na vaše zprávy. Píše třeba Lucka, ahoj, cokoliv od Avril Lavigne. OK, není problém, hážu to tam, nech se teda překvapit. Tak je tady zpráva od Sunny, doufám, že tuhle tu přezdívku čtu správně nebo jméno. Ahoj Wendy, rozhodně Alex Warren, je mi jedno, co vybereš, bude to pro tebe i pro mě a pro všechny, který ho absolutně milují. OK. Dáme si Alexe Vorena, odškrtnu to. Taky tady někdo píše, je to zrovna Karel z Ústí, píše Adam Mišík pro Milana z lásky, miluji tě Mílo, Karel z Ústí, no to je lásky po ránu, OK. Adam Mišík v našem playlistu taky odškrtnut, no a klidně můžete dopisovat dál. Já teda opravdu se snažím tam dát všechno, co máme v playlistu, když napíšete, ne všechno jsem tam zatím našla, ale budu hledat dál. Tak tohle to jsou tři pecky, které nás rozhodně čekají, nebo respektive jména. Podle vás, hrajeme teďka na fajnu, takže si to užijte. Za chvilku ty vaše pecky. Morning Boost.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
4: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
3: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
4: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
5: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. PragaArena.cz.
8: All the hits. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

I takhle může znít rádio po ránu. Adam Myšík, Ben Kristoval, jich zapomenout. Máme pár minutek do 7 hodiny, krásný dobrý ráno všem, co vstáváte, nebo jste na cestě, nebo dokonce na dovolených, protože teďka hrajeme chviličku podle vás do konce hodinky. Poslední dvě písničky před náma, máme tady třeba zprávu od Martase. Ahoj, šlo by zahrát něco od Reného Danga, jsme s rodinkou na Dovče v Žatci, díky Martas. OK, René Dang tombola, doufám, že to bude ladit vašim uším. Posílám i na Dovču, wow, cením, že posloucháte rádio i na dovolený. Tak je tady zpráva, že mám něco vybrat, že si i já můžu poslat nějakou písničku, tak děkuju, tak já teda přistoupím. Dávám nám Cheerleader, písničku od OMI, neboli OMI, nebo jak vlastně chcete, v Felix Jean Remixu. To si myslím, že by nám mohlo spravit náladu. Je pondělí, sice to nevypadá úplně na ty největší stupně dneska, nějakých 30 stupňů očekávat nemusíme, ale 21 hezkých a sluníčko k tomu. Pořád to má ten letní vibe a aspoň se nemusíme pařit tím vedrem. Takže tyhle ty dvě songy do konce hodinky, díky moc za vaše zprávy a za chvilku ta druhá hoďka.

0: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
3: Fajn. Jsme online. Online.
2: Jsme na DAB+.
3: Plus. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
4: Někteří zákazníci Amazonu zažili pořádný šok. Do e-mailu jim omylem dorazily faktury na částky v řádech bilionů korun. Naštěstí nešlo o skutečné platby, ale jenom o chybu v systému. Amazon už problém vyřešil a zákazníci se tak nemusí dělat starostí, že by jim účet zničila jedna špatná faktura. Pražský dopravní podnik dodatečně vybaví klimatizací víc než 120 tramvají. Zakázka za téměř 400 milionů korun začne testovací montáží na jednom voze. Následně přibude minimálně 20 klimatizovaných tramvají ročně. Cílem je, aby neklimatizovaných tramvají jezdilo po Praze co nejméně. Annie Hathaway ukázala, že těhotenský styl rozhodně nemusí být nuda. Herečka se objevila v odvážném modelu, který zvýraznil její těhotenský bříško a okamžitě tím rozjela debatu na sociálních sítích. Většina lidí si myslí, že je to strašně cool, no ale našli se i nějaký hejtři.

Dvě minutky po 7 hodině, krásné, dobré pondělní ráno všem, co posloucháte, ať jste třeba na dovolený v práci, jedete z práce, jedete do práce, je to jenom na vás. Snad vám tady tohleto ráno děláme o něco lepší. Dneska jsem tady jenom já, Fiky tady není, takže to zvládáme všechno sami. Co nás čeká? Hele, pokud máte doma knížky, tak a nečtete je, třeba už je mít doma, ani nechcete tam mít vystavený a padá vám na ně prach, mám pro vás takovej menší tip. Jaký? Budete si na to muset počkat. Do té doby třeba Chainsmokers, Roses, jejich Roses, nebo taky Harry Styles, American Girl, tak volujeme doprava, krásný dobrý ráno. Morning Boost s Bendy.

Friday Lullaby. Nebo Lullaby, jak chcete. Úkolepavka, která vás rozhodně neuspí, ale taky jasně po ránu nabudí, což je docela fajn. 12 minutek po 7 hodině ráno, krásné dobré ráno ještě jednou. Lidi, pokud máte doma knížky, tak je dost možný, že vstoupili na ceně. Jak na to přijdete? Jednoduše. Díky Luxoru, tohle to prosím vás není spolupráce, tohle to je vlastně jenom takový tip. Díky Luxoru teďka můžete naskenovat kód, protože oni teďka spustili takový jakoby výkup těch knih. Díky jejich aplikaci, nebo vlastně myslím, že i na stránkách to jde, ale aplikace 100%, můžete naskenovat jejich QR kód. No a ono vám to vyjede cenu. Takže knížka, která vás třeba stála tehda 200, může najednou stát 1500. Tak třeba jestli máte doma knížky, které už jste přečetli, nebo jste je nikdy nepřečetli a proto vám tam stále stojí a myslíte si, že je přečtete a stejně nepřečtete třeba jako já, tak mrkněte, třeba to můžete dát za nějakou dobrou cenu, můžete z toho získat nějaký penízky a třeba se to bude hodit jako taková korunka na dovolenou. Takže ještě jednou, pokud máte nějakou knížku, která vám prostě doma jenom chytá prach, tak jak by řekla moje maminka, a nevíte, co s ní a říkáte si, že jí stejně nikdy nepřečtete a nechcete jí mít ani vystavenou, tak mrkněte na Luxor, na jejich výkup, kolik by to mohlo stát a třeba budete překvapení, kolik stojí taková knížka. Vím, že třeba kamarádka mi psala, že koupila knížku za 50 korun a teďka by jí prodala za 12. Takže třeba se to vyplatí, tak jenom pro jistotu ještě jednou Luxor, jejich výkup. No a my pokračujeme. A Temper Trap, Self-Aware, to tady bude, nebo teď už Naked, Portugal The Man, jejich

0: Temper Trap Self-Aware. Posloucháte Morning Boost při pondělí tady na Fajnu, no a pojďme to trošku zrychlit. Energii, nabitá pečka. Chemical Brothers, jejich Go. Tohle to si rozhodně musíme dát při pondělí. No a nebo taky tohle. Možná pro někoho vzpomínka na víkend. Možná jenom déjà vu. A nebo prostě připomínka nějakého mládí. Pitbull, jeho Hotel Room Service. Tyhle ty pecky, tyhle ty energii, nabitý pecky, který po ránu prostě potřebuje každý z nás za malý okamžik. Tak je Fastboy, Clocklock, Born Again. Takže volume doprava. Za chvilku je to tady. Morning Boost.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: To nejlepší z Prahy v Riegerových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty, módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují autentické zážitky. Pravidelný městský market se vrací každou první sobotu v měsíci. Zažij pilotní edici už 1. srpna. Více na groovymarketfest.com a Instagramu.
7: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
8: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
9: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
10: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
11: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
10: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
12: firmanazážitky.cz.

3 minutky po půl 8. Krásný dobrý ráno všem, co posloucháte, fajn. No a já jsem teďka četla nedávno článek a bavila jsem se nad komentáři, protože se tam řešily balící hlášky. A některý z nich byly fakt jako perlička. A tak mě vlastně jako zajímá, jestli třeba nějaká balící hláška někdy napadla vás, nebo jste ji použili, jestli byla dobrá, anebo jakou třeba někdo použil na vás. A teď, jestli byla dobrá, můžete klidně brát v uvozovkách, může to být klidně sarkasticky řečeno, může to být ta nejhorší balící hláška, kterou jste slyšeli, ale která vám prostě takhle jako utkvěla v hlavě. 724634634, pojďte mi dát vědět, protože já třeba, já se za to hrozně stydím, ale já si pamatuju jednu dobu, kdy jsem chtěla oslovit jednoho kluka, šla jsem do baru, a chtěla jsem teda jako zkusit použít nějakou balící hlášku. A moje balící hláška tehdy zněla: čau. Sadila jsem se s kamarádkou o to, že tě nezbalím. Tak co? Napijeme se za její peníze. Jakože doteď jsem z toho úplně červená, ale fungovalo to. Jakože napili jsme se, naštěstí to nebylo jako z těch kamarádčených peněz, zval on a bylo to docela nice. Plot twist, nejsme spolu. ale, jakože tak si říkám, mohli bychom se trošku podělit. 724634634, pojďte rád vědět nějakou balící hlášku, která vám utkvěla v hlavě, ať už jste ji řekli, nebo jste ji slyšeli, nebo ji někdo řekl vám. 724634634. No a do té doby Role Model Sally, When the Wine Runs Out. Don't stop the music. Vždycky hot, vždycky

0: bylo za 3:45. Poslouchali fajn. Dneska s vámi speciálně jenom Vendinu a my řešíme balící hlášky, protože já jsem se ptala, která vám tak jako utkvěla v hlavě, ať už v dobrým, ve špatným, nebo jste ji třeba řekli, nebo jste ji někdy slyšeli. Pojďme se podívat na vaše zprávy. Píše třeba Klárka z Brna. Na vysoký jsem od jednoho kluka slyšela, nejsi unavená, protože mi celý den běháš hlavou. Je to strašný kliše, ale vlastně si to pamatuju dodnes. OK, OK. Taky píše Verča z Českých Budějovic. Jednou mi někdo v tramvaji řekl, jestli se ještě jednou usměješ, budu tě muset pozvat na kafe. Bylo to jednoduchý, nebylo to trapný a vlastně to docela fungovalo, šli jsme na rande. OK, nice, taky píše ještě David. Na festivalu za mnou přišla holka a bez mrknutí oka řekla, vsadím se, že si mě budeš pamatovat. A měla pravdu, jsou to 3 roky pořád, si na to pamatuju. Akorát stejný plot twist, taky nejsme spolu. Čau, David, OK. Díky za vaše zprávy, no a my pokračujeme. Některý balící hlášky jsou prostě funkční, některý ne, některý jsou fakt trapný, některý jsou kliše. Ale je vlastně fajn se o tom pobavit. Před námi Tate McRae, Just Keep Watching. To si rozhodně dáme. No a taky Žil. Moving to the Sun. Tohle tady všechno bude za malý okamžik v našem playlistu v Etheru Fajnu. Takže volíme doprava za chvilku. Morning Boost.
1: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Ti tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
4: Prodejna Penny Vršovická znovu otevřena. Těšíme se na vás denně od 7 do 22 hodin. Penny, nakupujte hezky česky.

Official Ultranady, Moving to the Sun. Něco, co jsme rozhodně chtěli slyšet při pondělí. Trošku takový tuc, a to se rozhodně hodí. Každopádně, co byste možná chtěli slyšet, je i to, jak se mají singles. Kdo jsou singles? No to je prostě jednoduše skupina, která je momentálně v reality show, takhle se jim říká. V reality show s názvem Are You The One, neboli A-I-T-O, mám pocit, že to říkám správně. No a my tady na Fajnu máme takový podcast, jmenuje se Posedlí a Posedlí Are You The One. No a tohleto, tenhle ten podcast moderuje právě Kristýnka a Alberto a už mají šestý týden za sebou. Reagují každý týden na to, co se ve Vile děje, co se tam stalo, kdo s kým, jak, proč to zase udělal Vális, jo, to je jméno, který se opakuje furt non-stop dokola. A je to dobrý, je to skvělý, já si myslím, že pokud třeba nestíháte koukat úplně na všechny díly, ale chcete vidět, co se děje, tak rozhodně mrkněte na ten podcast. Má to vždycky kolem 25 minut, všechno vám tam vysvětlí, všechno vám tam řeknou a zhrnou vám vlastně celý ten týden. A to si myslím, že pokud fakt jakoby jste velmi vytížený pracující člověk, ale zajímají vás ty drby, tak rozhodně na to mrkněte. Kde? Na našem YouTubeku, kde jsme jako Fajn Rádio, anebo máme menší úryvky i na Instagramu úplně stejně, tam jsme taky Fajn Rádio, takže mrkněte. No a taky zajímavost je to, že Kristýnka s Albertem jeden ten poslední díl vidí vždycky dřív, než vyjde v televizi a můžete vidět jejich reakci na některé věci a možná si něco malinko tak jakoby vyspoilerovat. Tak myslím, že to stojí za to. Takže ještě jednou YouTube, Instagram, Fajn Radio a my pokračujeme. Zara Larsson, Midnight Sun. Hey!

0: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
1: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
5: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.

0: Venku polojasno až oblačno, přechodně dneska zataženo a ojedinělé přehánky, a to hlavně na severu. No a nejvyšší denní teploty dneska 18 až 23 stupňů Celsia.
1: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
2: Před odjezdem na dovolenou si zkontrolujte cestovní pojištění. Špatně nastavená smlouva nebo nízký limity krytí vás totiž můžou při nečekaných problémech stát tisíce eur. Odborníci doporučují hlídat hlavně výluky a to, jestli pojištění odpovídá plánovaným aktivitám. Kocour z Michiganu se dostal do Guinnessovy knihy rekordů. Narodil se s 28 prsty, což je největší počet, jaký byl u kočky kdy zaznamenán. Za výjimečností stojí genetická odchylka, která je sice vzácná, ale kočky s ní obvykle žijí normální život. Platforma OnlyFans bývá často spojovaná s rychlými penězi a velkými výdělky. Bývalá hvězda této scény ale upozorňuje, že realita může být složitější. Zveřejněné částky nemusí ukazovat náklady, provize ani práci, která za úspěchem doopravdy stojí.
1: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost.

poslední hodinka Morning Boostu na svém startu, přesně minutku po 8. Krásný dobrý ráno všem, co posloucháte. Máme pondělí. To je vždycky složitý ten den. Jsem se úplně zakoktala. To je vždycky složitý den. Vždycky je to takový těžký vstávat znovu opět po tom víkendu, ale my to společně zvládneme. Proč? Protože máme dobrý songy, který nás rozhodně nebudí. Před námi Sombr, jeho Homebreaker, nebo teď už Nico Santos, Home Parts, tak krásný dobrý ráno všem. Morning Boost.

tohle to je Rue Gale. Slečna. 17letá slečna, která patří do naší Next Generation. Její Pretty on Paper. A pokud si říkáte, cože tahle ta holka je Češka, tak ano, tahle ta holka je Češka. Anna prostě skvěle zpívá. Ještě jednou je to Rue Gale, její Pretty on Paper. 12 minutek po 8 posloucháte, fajn. No a holky, pokud jste svobodný, tak žádný problém, hele, protože údajně, jestli jste stále single, tak máte velikou, ale velikou šanci si později najít velmi atraktivního muže. Pánové, je mi líto, pro vás tam zase opět nic není. Pokud jste single, tak pro vás do budoucna tenhle ten článek, který jsem našla, nic nevidí. Ale já vím, že to tady trošku přináším jako takovou super informaci, ale buďme realisti, jo. Jakože ne, že bych tady chtěla zpochybňovat nějaký random článek, ale přece jenom. Sáhněte si na srdíčko. Opravdu si vezmete někoho, kdo vám nepřijde atraktivní? Halo, no tak. Tak vidíte, takže za ten článek úplně tak skvělý není. No nic, my pokračujeme Jonas Blue, William, syn a jejich mama, nebo teď už tady Swims, Mr. Know It All.

a pokračujeme. Za malý okamžik pro lepší ráno. Alex Warren, jeho Passenger. To si dáme při pondělí, nesmí rozhodně chybět. Nebo taky tohle. Trošku víkendu zpátky. James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey, Waterfalls.

0: Petru Fajnu. Jen a jen pro vás, tak se na ně počkejte. Morning Boost.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Naštěji už tam budem.
4: Přestaň. Štěj mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
7: Hele, nezaseko ses?
8: Ne.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
10: Fajn, vždycky hot

Fresh. Máme 8:30 přesně, pondělní ráno, krásný dobrý ráno. A schválně zvedněte ruku vy, kdo máte rádi zpoždění letadla. Ne, nevěřím tomu, že někdo z vás zvedl ruku. Nikdo nemá rád, když má letadlo zpoždění. Co si myslím, že je ale horší, je to, když vám zruší let a zruší ho z důvodu, že posádka má prostě kocovinu. Tohle to se stalo. Letecká společnost British Airways zrušila let z Barbadosu do Londýna po tý, co část palubního personálu právě byla po večírku neschopná se dostavit do služby, jo? Takže spoustu lidí uvízlo na Barbadosu a stále možná pravděpodobně čeká, nebo možná už jako letějí, nebo jsou v Londýně. Nicméně, jako kdybych byla cestující, tak mě to velmi, velmi naštve, protože samozřejmě jdete do práce, máte nějakou dovolenou, ne každý šéf může být úplně jako schovývavý k tomu, že vy jste se někde zasekli. Taky chcete jít domů, protože třeba už jste dlouho pryč a potřebujete doma udělat nějaký věci. Jo, byla bych naštvaná, ale na jednu stranu, jo. Tohle to totiž byla asi nějaká jako party, která byla firemní. Nemůžeme jim to úplně vyčítat, protože večírky prostě firemní je potřeba využít naplno. Hlavně pokud teda je to upřímně na účet šéfa a tady si myslím, že to nebylo jinak. Hity do hlavy.

0: Loot Metafix, Big City Life, to je něco, co jsme se dali 20 minutek do 9. hodiny, no a ještě předtím, než přijde Andrejka Kautka, Andrejka Kocek Kautka, pardon, tak si dáme tohle. You know that, Dennis Lloyd, Diamonds. Něco pro lepší náladu, něco pro lepší pondělí. No a kdyby se vám nelíbilo tohle, máme i tohle. DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You. To tady dlouho nebylo, a protože myslím, že je na místě si to rozhodně dát. Takže tyhle ty dvě pecky a za malý okamžik taky Music Boost s Andrejou Kocek-Kautkou. Morning Boost.
1: Fajn. Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
5: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.

0: hlouposti tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: This is Bruno Mars.
6: Blue Creepy. It's Sabrina Carpenter.
5: Music.

Justin Bieber, Let Me Love You, to je něco, co nám dohrálo 10 minutek do 9. hodiny a to znamená jenom jedno a to jediný, Morning Boost je na svém konci. Díky moc za celý 3 hodinky, bylo to skvělý, hezký pondělí všem, co jdete do práce nebo už jste v práci, přežijte to, zvládnete to, já vím, že je to potom víkendu náročný, ale všechno to bude v pohodě. Za chvilku už Andrejka Kautská, její Music Boost, mě se to strašně plete s Morning Boostem, pardon, mějte se krásně a zase zítra od 6 do 9, tak čau. Fajn.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
3: Že nic neřešíš.
2: Přesně.
3: Proto jsme vybrali auto ESA.
2: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Přeju vám všem krásný ráno, než společně odstartujeme Music Boost, dáme si rychlej přehled na obloze. Dneska prosím vás většinou polojasno, akorát v severní polovině území oblačno, přechodně až zataženo, dokonce i místy přehánky, večer bude oblačnost a srážky ubývat, no a teploty 18, maximálně 23 stupňů Celsia.
8: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
9: Ochranný zástěry při rentgenu už nemusí být automatickou součástí vyšetření. Lékaři od jejich používání ustupují, protože modernější přístroje pracují s mnohem menší dávkou záření a zástěry podle odborníků většinou nepřináší výrazný ochranný efekt. Pacienti je ale často sami vyžadují, protože jim dávají větší pocit bezpečí. Fotografovi na Chrudimsku se během bouřky podařilo zachytit vzácný atmosférický jev, zvaný červení skřídci. Jde o krátký světelný výboje, který vznikají vysoko nad bouřkovými mraky a jsou viditelný jenom několik milisekund. Úkaz připomínající červený záblesky patří mezi nejzajímavější projevy silných bouří. Disney připravuje hraný film o princezně z animáku Princezna a žabák. Na scénáři spolupracují scénáristi, kteří mají projektu dodat nový pohled. Hlavně další detaily, včetně obsazení nebo třeba premiéry, zatím studio nezveřejnilo.
8: Music Boost.
10: Music Boost.
8: Music Boost.
10: Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1.
7: Je tady ten náročnější den po víkendu, který vždycky přichází. Nebudeme ho nazývat pravým jménem, jo. Nebudeme mu říkat tak, jak vždycky všichni říkají, dneska je to po... Jo, ne, řekněme start novýho týdne. Řekněme třeba, že to bude fakt sakra dobrý den. Já nevím, jestli, ale zkusme si to aspoň myslet. Startuje Music Boost, skvělej playlist a pár divných informací, který nechcete, ale potřebujete vědět. Jdem na to.
8: Music Boost. Give me five.

konec dnešních 5 songů na dnešní rozhřeš Gimme 5, Harry Styles je uzavřel. No a my si pojďme přiznat, co jsme všichni, celá republika, celý svět včera večer dělali. On co, čučili na televizi, jo? Bylo mistrovství světa ve fotbale 2026, velké finále, ve kterém vyhrálo Španělsko, porazilo Argentínu 1-0 po prodloužení. Jako byl to skvělý zápas, myslím si, že to finále je vždycky takový ten zápas, na který se fakt díváme úplně všichni. Ženy, muži, i milovníci fotbalu, i ti, kteří tomu vůbec nerozumí. Prostě je to taková jako velkolepá akce, na kterou se ani nevím proč, ale všichni prostě těšíme, jo. Takže máme to za sebou. Španělsko teda získalo svůj druhý titul mistru světa, no a je konec. A vy víte, co to znamená, kromě toho, že je to prostě konec. Že si, pánové, budete muset najít novou výmluvu, proč chodit pořád do hospody. A to trošku bolí. Ale vy jste tak kreativní duše, že na to přijdete, já vám věřím. Za chvilku Katy Perry, Last Friday Night. Nebude chybět ani song Pride, Felixian, taky G-Heart. Takže zůstaňte na fajnu, no a hezký pondělí. Are you ready for this?

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna. Prodejna Penny Vršovická znovu otevřena. Těšíme se na vás denně od 7 do 22 hodin. Penny, nakupujte hezky česky.

Dvě minutky po půl desátý, ladíte fajn, dohrává nám Katy Perry, Last Friday Night. Úplně poprvé v historii mistrovství světa ve fotbale mělo svoji vlastní halftime show. My jsme vlastně na takovýhle velký hudební akce zvyklí vždycky každý rok na Super Bowlu. Proto jsem jako si říkala, ty brďo, bude to dobrý. A musím říct, že to bylo dobrý. Jakože na jednom pódiu se potkaly legendy, jak ty současný, tak prostě jako třeba Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, Burna Boy, prostě mnoha dalších, bylo to jako velkolepý, bylo to skvělý. Já si myslím, že jestli jste to nestihli, tak si stojí to za to dát si to osmi na sockách. Určitě to na vás tam buď samo vyjede, anebo prostě si napište halftime show mistrovství světa a budete si to dávat ty hrýlska, miluju to. Ale koho bych jako fakt jako ráda vypíchla, je prosím vás Shakira. Ta za půl roku oslaví 50. narozeniny. A já nerozumím tomu, jak je možný, že ta ženská je tak nádherná, že vypadá na 25, ale opravdu vypadá na 25, ale jak se hejbe. To je prostě úžasný. Jako kdykoliv vlastně vidím vlastně Shakiru nebo třeba Jennifer Lopez, jako by tyhle velký prostě jako velký jména, jako ty jejich tance a prostě vizáž a všechno dohromady, je to fakt jako hustý. Já se to tady od rána dávám furt dokola a musím říct, že to jako mi miluju. No a proto jsem se rozhodla si to dát i Féteru. A vy si to doplňte skrz ty socky. Fakt to stojí za to. Shakira,

0: Bibi Rexha. Krátce před 9:45 na Fajnu. No a samozřejmě jsme rádio a v rádiu se hrajou songy, to znamená za chvilku další. Meduza, tohle je Cameron with the Comp. Asi jsme všichni občas byli unavený z práce. Asi nás všechny někdy stresoval třeba prostě život, rostoucí životní náklady, benzín, potraviny, účty za všechno. O tomhle je tenhle song. Právě o tom, že když cítíte tenhle finanční tlak, tak je fajn uniknout od problému tím, že půjdete do baru s přáteli. Tak tohle je Šabuzí, jeho bar song. Tak leďte fajn. Music Boost.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Potřebujete dětské kolo?
5: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
5: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
4: Raskal
5: a Bíny.
4: A teď navíc se slevou 30%.
5: Happysport.cz.
6: To nejlepší z Prahy v Riegrových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty, módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují

0: Talk to me, Damiano David, pondělní Music Boost s Fajnem. Už máte hypotéku na naftu? Ode dneška se plná nádrž stává luxusní záležitostí. Dnešní pondělí rovná se zdražení pohodných hmot, takže opatrně, nejste překvapený, jo. Končí totiž vládní cenový stropy, to znamená, že i snížená spotřební daň na naftu. Takže ty ceny prostě budou se znova řídit trhem. Takže to trošku bude bolet. Ale říká se, že jenom trošku, jo. Podle odborníků by to mohlo vyskočit až třeba o 5 korun za litr. Na některých čerpacích stanicích se dostat nad hranici 42 korun. Já vím, že to jakoby bolí, je to nepříjemný, budeme všichni teď chvilku jako nadávat. A proto jsem se snažila vymyslet cokoliv motivačního, co bych vám jakoby mohla říct, jo. A napadla mě jenom věta, ať už je cesta jakákoliv, ať je jakkoliv drahá, pořád je lepší jet za svými sny, než stát na místě. Já vím, je to velký bullshit, ale nic jiného mě nenapadá, je to prostě strašný, no. Za chvilku budou, dneska jsou hypotéky prostě na bydlení, dokonce jsem slyšela, že si někdo bere hypotéku už třeba na studium svých vlastních dětí, no a teď si budeme brát prostě hypotéku na pohonné hmoty. No co?
1: Fajn. Tohle je fajn.
0: Poslední song týhle hodinky, Kellyn a jeho Sante. Tak laďte fajn.

0: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
1: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Dneska bude většinou polojasno, akorát na severu počítejte místy z přehánky, no večer bude ubývat oblačnosti, srážky taky, no a nejvyšší teploty 18, maximálně 23 stupňů Celsia.
1: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
2: Někteří zákazníci Amazonu zažili pořádný šok. Do e-mailu jim omylem dorazily faktury na částky v řádech bilionů korun. Naštěstí nešlo o skutečné platby, ale jenom o chybu v systému. Amazon už problém vyřešil a zákazníci si tak nemusí dělat starostí, že by jim účet zničila jedna špatná faktura. Pražský dopravní podnik dodatečně vybaví klimatizací víc než 120 tramvají. Zakázka za téměř 400 milionů korun začne testovací montáží na jednom voze. Následně přibude minimálně 20 klimatizovaných tramvají ročně. Cílem je, aby neklimatizovaných tramvají jezdilo po Praze co nejmíň. Annie Hathaway ukázala, že těhotenský styl rozhodně nemusí být nuda. Herečka se objevila v odvážném modelu, který zvýraznil její těhotenský bříško a okamžitě tím rozjela debatu na sociálních sítích. Většina lidí si myslí, že je to strašně cool, no ale našli se i nějaký hejtři.
1: Fajn. Music Boost.

Startuje desátá hodina, teda ne desátá hodina, s desátou hodinu startujeme druhou společnou hodinku Music Boostu. Probereme, prosím vás, romantiku v České republice. Tohleto léto se ukázalo, že výrazně stoupla. Máme tady takový zjištění, který je sice romantický, ale také zároveň trestný. Radši si o tom něco řekneme, ať nemusíte zbytečně platit za nějaký pokuty, jo? Jdem na to. Music Boost. Robin Schulz, Cyril Saint-Martin.

0: Tiffany Harris. My jsme si ji dali v pondělní Music Boostu na fajnou. No a pojďme si říct a přiznat si navzájem, že klíště na zadku měl skoro každý. Léto je v plném proudu, teploty jsou nahoře, no a je tady taková jedna nečekaná statistika, která se týká České republiky. Přibývá, prosím vás, čím dál tím více případů sexu na veřejnosti. Já vám do toho samozřejmě nechci kecat. Jo, jenom jako cítím takovou důležitost vám říct, že jste opatrný, protože pokud vás přitom třeba přistihne policie, tak to nemusí být jenom hezká vzpomínka, ale můžete si odnést pokutu, protože on je to přestupek. Jo. Takže jestli plánujete letní vášeň, bude možná bezpečnější zůstat fakt jako v obejváku, peněženka vám za to fakt poděkuje. A taky kromě pokuty je tu taky jedna velká záležitost, která může vzniknout při radovánkách a dokonce v tomto článku na to apelují odborníci. Jo. Klíšťata. Protože většinou těchto radovánek na veřejnosti probíhá někde právě někde jako v přírodě, někde v kempech, někde v parcích, já nevím, kde všude to děláte. No a prostě tam jsou klíšťata. Takže jedna věc je pokuta a druhá věc je klíště. A teď co je lepší, že?
1: Jo, bude to bolet.
2: Ale bude to znít skvěle.
1: Music Boost.
2: Fajn.

0: Mike Posen, tohle je dnešní Music Boost, dnešní dopoledne na Fajnu. Do studia nám přišla zpráva od Janči, že by byla potřeba to trošku rozproudit, že dneska mají v práci náročný den. Nevím, jak moc náročný den to bude, ale nebo jestli vy máte dneska náročný nebo jednoduchý den, to je úplně jedno. Ale rozproudíme to pro všechny. Jak zní jedno staré čínské přísloví, když potřebuješ rozproudit, pošli tam Michael Jacksona.
1: Fine. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBronze.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
8: Welcome to the show.
9: Jo, dáváme ti na ně lístky.
10: Fine. Vždycky, ho?
9: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
11: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
12: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
13: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
14: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
15: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
16: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
15: Ne, co to je?
16: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
15: Fakt jo? A co to stojí?
16: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
17: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon, nová

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Tohle léto je v Česku sex na veřejnosti čím dál tím častěji. Většinou lidé vyráží za dobrodružstvím do lesů a parku. Tak jenom prosím vás opatrně. Příroda má své vlastní obyvatele a hlavně jedno velký pravidlo. Každý klíště chce vždycky trojku.
0: Fajn.

0: Disco to Disco, tohle je Ali Farben. Pět minut do tři čtvrtě na jedenáct. A my si prostě dáváme a prostě dobře playlist Fajn Rádia. No a dneska 27. máme takový speciální den, který nás vrací do dětských let. Dneska slavíme den lízátek. Svátek, kdy se i dospělí můžou na chvilku vrátit do dětství a tvářit se, že cukr na jazyku je vlastně super nápad. Já mám jenom takovou teorii a potřebuji ji od vás buď potvrdit nebo vyvrátit. Ale mám teorii, že vlastně lízátka jsme jako malí prostě milovali, zbožňovali a vlastně to bylo opravdu jako... Museli jsme občas si dát lízátko, ale prostě teď, jak jsme dospělí, tak si nikdy nedáme lízátko. Bonbon jo, žvíkačku taky, sušenku taky, čokoladu taky, zmrzlinu taky, ale lízátko ne. Jako kdyby prostě lízátko mělo nějakou hranici prostě věkovou a jakmile se stanete prostě dospělým, tak už jako ne, žádný lízátka. 724-634-634. Mám tu nějakého dospěláka, který si koupí občas lízátko. Já nevím proč, ale u sebe to vnímám tak, že prostě nevím, kdy naposledy jsem nějaký měla, ale hlavně si nedokážu vybavit situaci, kdybych nějakého dospěláka viděla s lízátkem. Prostě to podle mě už jakoby nejde. Fajn. Music Boost. Tvoje máma by tuhle show
1: neschválila. Přesně proto bys jí měl poslouchat. Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
3: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: To nejlepší z Prahy v Riegerových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují

0: www.alegria.com a Instagramu.
1: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
2: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
3: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
4: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
1: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
4: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
5: firmanazážitky.cz.
6: Turn it up, turn it up.

0: Bad Habits, to je Ed Sheeran. 8 minutek do 11. na fajnu. Sladká pochutina na špejly, neboli lízátko, tak co, existuje to i v dospělém věku? Ano, existuje. Díky vašim zprávám konečně vím, že lízátka normálně frčí dál. Já ani nevím, proč jsem si prostě myslela, že v dospělém věku se prostě nekupuje něco jako je lízátko. Ne, že bych někoho urážela, to vůbec ne. Spíš jsem žádného dospěláka s lízátkem neviděla. Prostě vždycky každý po mně chce jako nabídnout žvejkačku nebo bonbon, ale o lízátko si prostě nikdo neříká. Ale napsal třeba Sája: ahoj, mě je skoro 40 let a lízátko si kupuju vždycky, když mám na něj chuť a je mi úplně jedno, co si lidi myslí, mě to chutná a vychutnám si ho i klidně v 60. Takových zpráv je tam opravdu jako několik. Dokonce napsal Honza, že se mu nedávno stala taková zkušenost, že si chtěl někde v Sámošce něco koupit a odmítali mu prostě použít terminál pod nějakým limitem, takže si k tomu prostě musel koupit to lízátko, protože by se jinak jako nemohl by použít prostě tu kartu. A píše tady, že bylo vynikající. A to mi vlastně přijde hezká zajímavost, že vlastně jste možná nejste nikdy, nespomenete si na to si koupit lízátko, ale když už vám ho jako vesmír pošle skrz terminál, tak zjistíte, že je to prostě boží a je boží se ho i koupit. Takže dnešní den lízátek chce prostě jedno jediný. Dneska udělat si pro sebe to, že si tuhle cukrovinku prostě kupit. Kupit, jasný?
1: Fajn.
2: Hudba, co si snad ani nezasloužíš, stejně ji dostaneš.
1: Music Boost s Andreou.

0: kamera. To nejlepší z Fajnu na Soušos. Fajn.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: JN Interiér.
3: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
4: I táta přece vaří.
2: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
3: www.jnointeriér.cz.
5: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Dneska většinou oblačno, na severu místy přehánky, no a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
7: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
8: Před odjezdem na dovolenou si zkontrolujte cestovní pojištění. Špatně nastavená smlouva nebo nízký limity krytí vás totiž můžou při nečekaných problémech stát tisíce eur. Odborníci doporučují hlídat hlavně výluky a to, jestli pojištění odpovídá plánovaným aktivitám. Kocour z Michiganu se dostal do Guinnessovy knihy rekordů. Narodil se s 28 prsty, což je největší počet, jaký byl u kočky kdy zaznamenán. Za výjimečností stojí genetická odchylka, která je sice vzácná, ale kočky s ní obvykle žijí normální život. Platforma OnlyFans bývá často spojovaná s rychlými penězi a velkými výdělky. Bývalá hvězda této scény ale upozorňuje, že realita může být složitější. Zveřejněné částky nemusí ukazovat náklady, provize ani práci, která za úspěchem doopravdy stojí.
7: Fajn. Music Boost.
9: Music Boost. Music Boost.
10: Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1.
6: Máme, prosím vás, na světě novou mobilní hru, která je trošku bizár, tak než si ji stáhnete, než se o ní vůbec někdo dozvíte, trošku to společně zdrbneme. Máme 3 minuty po 11. hodině a startuje nám další Music Boost.
7: Music Boost.
6: Justin Bieber, Nicki Minaj, jejich Beauty and Beat. Třeba tenhle super song pro dnešní dopoledne.

pondělní dopoledne na Fajnu, tohle je Calvin Harris. How deep is your love? Jestli máte kočky, prosím vás, buďte opatrní, za chvilku vám je někdo může začít chytat. Na světě je nová mobilní hra, jmenuje se Catch Cat. Funguje něco jako Pokémon Go, jo? Akorát tam nehledáte prostě Pokémony, nehledáte příšerky, ale kočky. To důležitý, co k vám potřebuji dopravit, je to, že hledáte živý kočky. Aplikace rozpoznává různý typ plemena, přiradí jim třeba nějakou úroveň vzácnosti a pak je bude přidávat do nějaký vaší virtuální sbírky. To znamená, vy chodíte na procházku a hledáte kočky. A když nějakou tu prostě kočku vidíte, tak ji vyfotíte a sbíráte body. Mně to přijde ujetý, ale OK, let's go. Možná, nevím, teď nevím, co je ujetější, prostě se sbírat virtuálního Pokémona a nebo prostě živou kočku. Vývojáři slibují, že to bude mít, prosím vás, dokonce časem i nějaký nový výzvy pro hráče. Já nevím, co si potom po tím jako představit, jestli tam bude třeba pohlaď kočku, nebo zamňoukej s kočkou, nebo prostě ukradni kočku, fakt nevím, to uvidíme. Ale když sbíráte všechny možný plemena a my víme, že venku na procházce můžete najít prostě jenom nějakou kočku, takovou tu obyč domácí, nebo já, ale já se v tom nevyznám, tak se do toho nebudu pouštět. Chtěla jsem ti jenom říct, že takový ty vzácnější, ty egyptský plemena a podobně, ty má někdo doma, ty ven nepouštíš, jo? To znamená, že se vám může stát, že někdo prostě zazvoní u baráku a řekne, prosím vás, já jsem tady od známého se dozvěděl, že vy máte tohle vzácné plemeno, mohu si vyfotit vaší kočku? Tohle, prosím vás, bude brzy v našich domácnostech.

0: Na Fajnu v Music Boostu dohrává David Guetta, taky Sia, jejich Beautiful People. Ahoj, mohla bych poprosit o přání k narozeninám pro naši dceru Natálku? Ale jo, tak proč ne? Natálko, tobě je dneska krásných 10 let. To je už hodně dlouho, co mi bylo 10 let. Takže jsem musela zazpomínat na to, jak jsem se chovala v 10 letech, abych věděla, co ti popřát. To znamená, já jsem si vzpomněla a ráda bych ti za celé Fajn Rádio popřála krásné prázdniny. A ty nejšílenější školní přestávky, protože o přestávkách je prostě největší sranda. Taky hodně kamarádů a samozřejmě zdraví a štěstí. Natálko, přejí ti tvé rodiče, taky bráška, napsala nám tvoje maminka. Z celého srdce tě milujeme. A to je hezký. No, protože my jsme rádio a prostě nemůžeme ti poslat nějaký lízátko, protože Irča by ti přála, naše produkční, hodně lízátek, když jsem se před chvilkou ptala. Tak ti pošleme písničku. Takže za chvilku, až bude hrát tohle, tak Bruno Mars, jeho I Just Might, je přesně pozvaný prostě interpret pro tvoje narozeninový oslavy. Tak hezký narozeniny a vy ostatní, vy nebrečte, taky jednou budete mít narozeniny a taky mi můžete napsat, taky vám něco věnuju, jo? Na Fajnu.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co

0: Vždycky fresh.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravartem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravart Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

Bad Dreams, to nám zaspíval Teddy Swims 4 minutky po půl 12. na Fajnu. A my teď společně trošku zaspomínáme na školní léta. Teď jsme tady ve studiu s Určou vlastně přišli na jednu takovou hustou věc, takže pozor, jo. Pojďme si vzpomenout na základku, na školní obědy. Teď nemyslíme na ty obědy, to je trošku i jiný vzpomínání, to je spíš to negativní vzpomínání. Pojďme si ale vzpomenout na to, co jsme dělali, když jsme vypili šťávu nebo čaj. Když nám zůstala prázdná sklenička. Jako děti jsme dělali vždycky u stolu to, že jsme se do té prázdné skleničky na dno podívali. Tam vždycky bylo číslo. Prosím vás, ty skleničky ve školách byly vždycky očíslované. A podle toho, kdo měl nejvyšší číslo, tak jsme jako dělali, jo, tak ty jsi vyhrál, ty jsi ten nejstarší. Irča si na tohle vzpomněla a Irča chodila, prosím vás, na základku v Praze. Já jsem chodila v jižních Čechách do Písku na základce. A pak jsme se zeptali i tady různě ostatních a každý i přesto, že chodil úplně na jinou školu a nebyli v té době sociální sítě, abychom si nějaký v uvozovkách tenhle trend jako sdělili, tak jsme to dělali úplně všichni, nezávisle na tom, kde ta škola byla. A to mně přijde hustý, ne to, že jsme vlastně to, co jsme dělali, že jsme vlastně koukali na dno skleničky, jaký je tam číslo, ale že nás to napadlo úplně všechny. Hele, no já to miluju. Já jsem si na to úplně vzpomněla fakt jako random a říkám, ty brďo Irčo, my jsme dělali tohle a ona říká, no jo, my to dělali taky. Tak co, dělali jste to taky? 724634634. A jestli jo, tak jste si díky mě teď museli úplně zaspomínat na takový ty... No musíte mít hustý nostalgický pocit. A jestli ne, tak si musíte myslet, že jsem divná a chodila jsem na jinou školu. To je jedno. Teď už ale Chemical Brothers a Go.

0: Becker, tohle je Somber. Dnešní ještě chvilku dopoledne na Fajnu. Před chvilkou jsem vám říkala moje vzpomínky na školní jídelnu, na základku, jak jsme vždycky, když jsme vypili pití, jsme se dívali na vlastně na to číslo, na dně té skleničky, jak kdo měl nejvyšší, tak byl prostě největší borec, jakože Ala byl nejstarší. No a nejsem jediná, přišla mi zpráva z Olomouce od Jady, která zdraví vlastně s rodinkou. Ahoj, já už si to sice nevybavu, jestli jsme to my dělali, ale moje 9letá dcera Katie, jak tě hned slyšela, tak se toho chytla, že to pořád dělají. Dámy a pánové, to znamená, tohle se dědí z generace na generaci. Tohle je trend, který prostě pořád bude top. Za nás se to dělalo, naše děti to budou dělat. Mamma mia, a není to hezký, je to pěkný. Možná se dědí z generace na generaci i to, že ty obědy ve školní jídelně nikdo moc nejí, ale ty skleničky, ty jsou prostě cool. Joe, jeho End of Beginning, toho si dáme za chvilku. A zazní taky Imagine a jejich Bond. Tak zůstaňte s náma. Music Boost.
1: Fajn. Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Později už tam budem.
4: Přestaň, štěl mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
7: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na
11: Firma na zážitky
9: CZ.
12: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
13: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
14: This is Bruno Mars.
15: I'm really creepy. It's Sabrina Carpenter.
12: Music. Fajn.

Joe, jeho End of Beginning, tohle je éter dnešního Fajn rádia. A 30. července, to je datum, který si všichni povinně pojďme dát do kalendáře. Na Prima Plus pojede finále reality show Are You The One. Je to show, ve kterých si 20 lidí musí najít ideální protějšek a musí se ideálně trefit do toho, kterýho mu předem určili experti. My prosím vás na YouTubeku Fajn Rádia máme pro vás podcast Posedlý Are You The One. Kristýnka a Albert toho jednou týdně vždycky pro vás vlastně dělají a myslím si, že je fajn to sledovat. Nejste pak pozadu, máte i nějaký prostě vtipný komentáře k tomu a máte hlavně ještě víc z toho prostředí týhle reality show, kterou prostě všichni milujeme. No a hlavně, už se blíží finále, tak to ještě pojďme doklepnout.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
3: Vytáhni Jendu!
4: Co říkáš? Výtahy jedna?
3: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
4: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty!
3: Povídám, vytáhni Jendu!
4: No jo, výtahy jedna!
5: Teď my už máme výtahy jedna.
4: Jendo?
6: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
7: Jendo, ty seš ale bedna.
8: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Jsme online.
11: Jsme na DAB+.
10: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
12: Ochranný zástěry při rentgenu už nemusí být automatickou součástí vyšetření. Lékaři od jejich používání ustupují, protože modernější přístroje pracují s mnohem menší dávkou záření a zástěry podle odborníků většinou nepřináší výrazný ochranný efekt. Pacienti je ale často sami vyžadují, protože jim dávají větší pocit bezpečí. Fotografovi na Chrudimsku se během bouřky podařilo zachytit vzácný atmosférický jev, zvaný červení skřídci. Jde o krátký světelný výboje, který vznikají vysoko nad bouřkovými mraky a jsou viditelný jenom několik milisekund. Úkaz připomínající červený záblesky patří mezi nejzajímavější projevy silných bouří. Disney připravuje hraný film o princezně z animáku Princezna a žabák. Na scénáři spolupracují scénáristi, kteří mají projektu dodat nový pohled. Hlavně další detaily, včetně obsazení nebo třeba premiéry, zatím studio nezveřejnilo.
10: Fajn. Music Boost.

Před chvilkou jsem četla, že na Smíchově se v jednom obchodu porvali dva zaměstnanci. Teď to tam řeší policie. Prosím vás lidi, je pondělí, já vím, ale trošku klidu do té práce. Jirša nedávno taky zmínila, že by mi občas chtěla napálit, ale taky to neudělá. Vždycky to prostě společně nějak zvládnem, jo. To znamená, chce to podle mě ještě víc a víc songu. Music Boost skáče do poslední společné hoďky. Tate McRae, One Republic, Robin Schulz, Rue Gale, anebo právě teď Ava Max. Music Boost.

Pretty on Paper, Rue Gale, která nám dospívává 12 minutek po 12. hodině na Fajnu. No a mě zajímá, už jste byli v kíně a viděli jste Odysseu? Já ještě ne, ale chystám se a chtěla jsem vám teda dát takové menší doporučení. Sice ano, doporučuji vám něco, co jsem ještě neviděla, ale prosím vás, podle těch recenzí, ale i podle lidí kolem mě, co o tom mluví, ale i podle toho Instagramu, jak to tam všichni prostě sázejí, to vypadá jako fakt na mega záležitost. Je to nejočekávanější film letoška, je už to v kinech, režisér Christopher Nolan. Prosím vás, to je třeba ten režisér, který udělal Počátek Temného rytíře, anebo třeba Interstellar, samozřejmě spousta dalších jakoby filmů, ale já se přiznám, že můj Interstellar, to je prostě úplná jako pane bože, říkám si, existuje něco lepšího. No a podle expertu je dokonce tahle Odysa ještě lepší než Interstellar. Vlastně se říká, že je to jeho úplně nejlepší film. Takže si říkám, že to musí být asi jako velká pecka. Má to být silný příběh, skvělý herecký výkony. Dokonce Nolan uvedl, že vsadil na nejméně digitální efekty. A to se v dnešní, prosím vás, v dnešní době, kdy naopak je už tý digitalizace strašně moc, to je opravdu jako vzácnost. Takže mega se na to těším, je to vlastně slavný Homerův. Homer, ten tam nebude. Prostě je to ten... Víte co? Já už asi potřebuji do toho kina. Prostě jsem chtěla říct, že ten příběh je o tom řeckém hrdinovi, který se jmenuje Odysa. To je celý. A Homera, Eposa, už končím. Ale prostě jdeme všichni do kina a pak všichni opět budeme mluvit o tom, jak to bylo boží. Fajn.

0: Dáváte si dnešní Music Box na fajnu, tohle byly One Republic i West Coast. No a protože trošku cítím, že dneska moc pracujeme na to, že je teprve jako pondělí, tak jsme to trošku jakoby přeťápli. Tak proto vám za chvilku prosím vám posílám Evičku Farnou i Perpetuum Mobile. Song o tom, že naopak si musíme uvědomovat to, že není úplně přepracovávání jako OK. Pracujme, ale hezky v klidu, s kávou v ruce, s nějakým vtípkem, s kolegou, s kolegyní, s nějakou polední pauzou, s častým odchodem domů. Až zítra znáte.
1: Fajn rádio. Léto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
2: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
1: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
2: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
3: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
4: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
3: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
4: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
3: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.

0: hoře zábavy v centru Prahy.
1: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
1: Raskal
2: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 30%.
2: HappySport.cz.
3: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
1: Randění po třicítce je prostě trošku jiný. Už nejde o to, jestli má hezký úsměv, ale jestli má uklizený byt a nabíječku na správný typ telefonu.
2: Tohle je Fajn.

0: Kosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
6: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. Praga Arena.cz.
7: Vytáhni Jendu!
8: Co říkáš? Výtahy jedna?
7: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
8: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
7: Povídám, vytáhni Jendu!
8: No jo, výtahy jedna!
9: Teď my už máme výtahy jedna.
8: Jendo?
10: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotovej!
11: Jendo, ty seš ale bedna!
12: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz.
13: My name is Summer.
14: What up, it's Kehlani.
15: Hey, it's Taylor Swift.
16: Back to the hits.
17: Right, babe.
18: Fine.

No vidíte, 4 hodiny, to byla rychlovka, co? To zase uteklo. Děkuju vám za dnešní Music Boost, startu mýho týdne jsme prostě zvládli levou zadní, pravou přední taky. No a teď už Kristýnka, další 4 společní hočky, to znamená, vy spojili jste Fajn rády a pokračujte dál a já se na vás těším zítra.

0: Tohle všechno na našich socials.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: To nejlepší z Prahy v Riegrových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují

0: Já si teď trošku zahraju na rosničku, podíváme se na počasí. Přes den by mělo být kolem 21 stupňů, i teď už je 20, ale bacha na to, protože zdání klame kvůli větru. Pocitová teplota je nižší, nárazový vítr je až 35 km za hodinu a to tu teplotu snižuje. Takže pocitově tak 18, když to zafouká, oblečte si nějak chytře, radši si vemte víc vrstev, ať to můžete sundávat a zase navlíkat podle potřeby. Pršet by snad dneska nemělo, ale není to žádná sláva.
1: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
2: Někteří zákazníci Amazonu zažili pořádný šok. Do e-mailu jim omylem dorazily faktury na částky v řádech bilionu korun. Naštěstí nešlo o skutečné platby, ale jenom o chybu systému. Amazon už problém vyřešil a zákazníci si tak nemusí dělat starosti, že by jim účet zničila jedna špatná faktura. Pražský dopravní podnik dodatečně vybaví klimatizací více než 120 tramvají. Zakázka za skoro 400 milionů korun začne testovací montáží na jednom voze. Následně přibude minimálně 20 klimatizovaných tramvají ročně. Cílem je, aby neklimatizovaných spojů jezdilo po Praze co nejméně. Anne Hathaway ukázala, že těhotenský styl rozhodně nemusí být nuda. Herečka se objevila v odvážném modelu, který zvýraznil její těhotenské bříško a okamžitě tím rozjela debatu na sociálních sítích. A je to taková klasika, zatímco někteří fanoušci outfit chválí, jiní ho označili za příliš výrazný.
1: Fajn.
0: Krásný pondělní odpoledne, nevím proč, chtěla jsem říct pátek, bohužel je pondělí a teprve začátek tohodle pracovního týdne. Víkend utekl jako voda, ale to nevadí, my si uděláme hezký i ten týden, protože je důležitý v životě nečekat jenom na víkend. A i ty běžný dny si můžete zpříjemnit skvělým playlistem a taky povídáním. My si třeba dneska budeme povídat o vztazích, klasika, no a k tomu samozřejmě top playlist, který vám dodá energii, protože i po tom víkendu to musíme trošku nabudit. A myslím si, že první track tohle naprosto skvěle splní. Tak pojďme na něj. Právě teď, tady na Fajnu, tohle je váš warm-up. Daft Punk, Get Lucky. Znáte tuhle melodii, znáte tenhle track, tak si ho pojďte užít pro dobrou náladu, tady na Fajnu.

Alexa Faithless je New Religion, totální party track, protože sice je pondělí, ale kdo nám zakáže? Tady na Fajnu. No a říká se, že protiklady se přitahujou, ale je to tak v realitě. Všichni to známe z romantických filmů. Ona je tichá, pořád leží v knihách nebo na gauči. On je neřízená střela, co v 5 ráno běhá maratony a na víkend plánuje třeba skok padákem. Zní to hrozně roztomile, já vím. Dokud ti dva nezačnou žít pod jednou střechou a nezjistějí, že jeden druhýho v sobotu ráno regulárně vytáčejí už jenom svojí existencí. Odborníci tvrdí sice, že vztah dvou lidí s úplně rozdílným životním stylem může fungovat, ale jsou tam jasný pravidla. Respekt a nula rejpání. Viděli jste někdy vztah, kde by bylo nula rejpání? Problém prej není v tom, že jeden miluje klid a druhý extrémní tempo, ale peklo začíná až ve chvíli, kdy jeden začne toho druhýho pasivně, agresivně předělávat k obrazu svýmu. Prostě když vám partner vyčítá každou hoďku odpočinku, nebo naopak vy schazujete jeho koníčky a utahujete si z něj, tak je to blbý. To je vlastně jasný, to o tom se asi nemusíme bavit. Ale spíš teda se pojďme zamyslet nad tím, jestli je vůbec možný, aby spolu dva lidi, kteří mají takhle odlišný životní styl, fungovali. Třeba když je jeden fitnessák a druhýho oblíbený sport je kafe a dort, jak říká Halina Pavlovská. Tak schválně, pojďte mi napsat. Máte zkušenost s tím, že se takhle protiklady přitahujou a funguje to potom v realitě? Pojďte mi napsat. 724-634-634. Jde mít vztah i s rozdílným životním stylem. Pojďte se mnou podělit o vaše příběhy. Já se s váma podělím o další song. Sombr, jeho Andrest, právě teď na Fajnu.

0: Dua Lipa a song This Was. Tahle písnička možná zní hodně pozitivně, ale text je o toxickém vztahu. Mně to připomíná jako vlastně to, když si řeknete, že je červenec, to zní pozitivně, ale pak si uvědomíte, že je pondělí a to už tak pozitivní není. Ale neva, my jdem na otázku, protože jsem se vás ptala, jestli podle vás platí, že protiklady se přitahujou. A očividně tady máme spíš zastánce toho, že to nemůže být až moc protikladný spojení. Třeba Péťa píše, že se říká, že by partneři měli být v něčem podobný, aby se jim spolu dobře žilo, ale zároveň v něčem odlišný, aby se měli v čem navzájem rozvíjet. Za mě protiklady jako dlouhodobý spojení nefunguje, ty dva jedou v podstatě každý sám za sebe. No a není to právě jediná zpráva, která se bouří proti protikladům. Šárka píše, že za ní to fungovat taky nemůže. Jsme s mojím mužem hodně naladění na stejnou vlnu, máme rádi pivo a to je důležitý. Byli jsme a jsme furt hippies, máme rádi přírodu, máme loď a furt jsme na ní, jsme od 19 let nudisti, jo, a jsme spolu 40 let. No tak vidíte, tady máte recept na dlouhověkou lásku, očividně. No a nebo pak Michal, ten zase je zastáncem toho, že protiklady můžou fungovat, když jeden z těch protikladů má hodně peněz. No tak do toho už se pouštět nebudeme, já vám každopádně děkuju za zprávy, za chvilku samozřejmě další tracky. Třeba Camera, jeho Be Mine, zase si společně zaspíváme, tak zůstaňte se mnou, na fajnu.
1: Na internetu je hodně věcí.
2: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
1: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Sleduj Fajn.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
4: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
6: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
7: To je krásná kuchyň.
8: Je, a jak je praktická.
7: Je,
8: to bych chtěla domů.
6: JN Interiér, český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
9: www.juninteriér.cz.
10: Využijte váš prostor.
11: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
12: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
11: Ne, co to je?
12: Hele, žádný terminál. Stačí jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
11: Fakt jo? A co to stojí?
12: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
13: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon, nová

pokud jste při pondělním odpolku zrovna někde na cestách, tak tohle byl song přesně pro vás. Miles Smith, Nile Horan na jejich Drive Safe. Taková country, pohodičková pecka tady na Fajnu. No a někdy s někým strávíte 5 minut a máte pocit, jako byste se znali celý život? Ale pak existují lidi, se kterými pracujete 3 roky a pořád nevíte ani, jak se jmenuje jejich pes. Odborníci tomu říkají chemie. Je to s těma lidma, se kterými si sednete. Já tomu říkám takový zvláštní moment, kdy se přistihnete, že se usmíváte úplně zbytečně, že vám najednou přijde vtipný úplně všechno a že konverzace plyne tak přirozeně, že ani nekoukáte na mobil. A úplně nejhorší je, nebo nejlepší, záleží, jak to vezmete, že tuhle chemii se nemůžeme si nijak naplánovat. Nemůžeme si říct, ve středu večer se do někoho bláznivě zamiluju, ať to mám konečně z krku. Ne, ne, ne. Ono to přichází úplně nečekaně a pak je to takový ten typ vzpomínky, která vás provází po zbytek života. Jen tak, prostě žije vám v hlavě bez toho, aniž by platila nájem. Tak pojďme si společně zavzpomínat na tyhle vaše vzpomínky, protože mě zajímá, s kým ve vašem životě přeskočila ta úplně největší jiskra. Zkuste si vzpomenout na ten moment, kdy jste cítili úplně výbuch emocí, ohňostroje, kdy jste věděli prostě na první moment, na první pohled, že se mezi váma totálně ta chemie vyměňuje. Pojďte mi to napsat, chci vědět, kdo to byl. Dobře, nemusí to být se jménem, ale chápete. Napište mi, kde jste se poznali a co se ve vás odehrávalo, když tam byla tahle obrovská první jiskra. 724-634-634, to je to číslo, kam chci vaše příběhy. Při pondělku podle mě ideální si takhle zavzpomínat na tyhle krásný emotivní momenty. No a k tomu samozřejmě dobrý songy. Tiffany Iris a i Vertigo, právě teď na Fajnu.

0: trochu emocí jsme samozřejmě taky potřebovali. Tak tohle byl Dominic Fike, song White Keys na Fajnu pondělní odpoledne a my probíráme vaše známosti, které ve vás vyvolaly tu největší chemii. Chtěla jsem prostě příběh s nějakým člověkem, který ve vás vyvolal ty nejintenzivnější emoce. No a Mirek píše, potkali jsme se ve vinotéce. Seděli jsme u stolu u společných známých, začali jsme po sobě koukat, chytli jsme se pod stolem za ruce, no a pak jsme odešli spolu. Neskutečný výbuch emocí, srdce běželo jako sprint, jako o život. Já jsem se Mirka ptala, jak to dopadlo, jestli to aspoň dopadlo nějak dlouhodobě. To bohužel ne, šlo o letní lásku, píše, takže kratší, ale intenzivní, ale i dneska se potkávají. Potom taky píše Kačka, nemohla jsem najít jméno, Kačka píše, že původně si myslela, že to nezvládne, protože to měla s nějakou kolegyní, tahle intenzivní emoce. No a příští týden se ale chystají na společný rodinný stanování, takže to asi vyšlo. Píše, naše děti si notují, naši chlapi se taky snesou a my spolu trávíme hromadu času. Tak vidíte, ta chemie očividně nemusí být jenom mezi vztahová, ale takhle přátelská. Takže já vám děkuju za zprávy, přicházejí mi ještě další, ale musíme na další songy. Protože nás čeká něco, z čeho vám pobude, budete mít husí kůži. Ed Sheeran, Shivers, ne nutně husí kůži, ale prostě vám to dodá dobrou náladu. Je to taky takový ten pocit té první chemie, tak tenhle song za chviličku tady na Fajnu.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: duplex.cz.
1: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
2: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
3: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
4: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
1: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
4: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
5: firmanazážitky.cz.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

Samsungu jste krásně mohli vykřičet veškerou frustraci z toho, že je zase začátek pracovního týdne. Alex Warren, Song Fever Dream. No a nový trend následujícího roku? Vypadá to, že to budou svatby v hospodách. Představte si to. Místo romantického zámečku, houslového kvarteta a korzetů si prostě hodíte svatební šaty, nakráčíte ke svému oblíbenému výčepu, dáte si jedno točený a rovnou u baru si řeknete svoje ano. Ve Velké Británii tohle možná brzo bude realita. Britská vláda totiž začala navrhovat velkou reformu svatebních zákonů, no a chce párům povolit obřady na místech, kde to doteď nešlo. V hospodách, v parcích, na plážích nebo třeba na lodích. Cíl je jasný, dát snoubencům svobodu, ušetřit jim prachy, ale já si to představuju v praxi. Ten ženich stojí u pípy, nevěsta jde k oltáři pomalu sama, kolem herních automatů, svědek zapomene prstínky, protože zrovna hraje šipky, no a oddávající, ten vám možná dá novomanželský polibek potvrdit na účtenku od piva. A místo házení rýže? No to budou se házet pod tácky. Zatím je to teda jenom návrh, ale jestli to projde, tak Britové posunou svatební veselí na úplně jinou úroveň a co si budeme povídat? Pro spoustu chlapů to možná konečně bude svatba, ze který nebudou chtít utíct. My teď radši utíkáme k dalšímu songu. Kygo, Kelly, Griffin, jejich Save My Love. Zas něco o lásce. Tady na Fajnu. Yeah.

0: Diego Khaled Griffin se postarali o extrémně chytlavou kombinaci v podobě tohoto songu Save My Love. Zní to trošku jak letní party, zároveň je to trošku smutný, ale já doufám, že jste hlavně tančili, protože to spolu budeme dělat i v následující hoďce. Tímhle trackem jsme zakončili první hoďku našeho společného warm-upu, ale máme před sebou tři další. Takže si dáme zprávy, no a pak zase zpátky k playlistu. Zatancujeme si třeba společně s Lady Gagou a jejím songem The Dead Dance, takže už se pojďte rozhejbat a pokračujeme dál tady na Fajnu.
1: To nejlepší z hitparád.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna. Prodejna Penny Vršovická znovu otevřena. Těšíme se na vás denně od 7 do 22 hodin. Penny, nakupujte hezky česky.
3: Jsme online. Online.
4: Jsme na DAB+.
3: Jsme v aplikaci Radia.cz.
5: Před odjezdem na dovolenou se zkontrolujte cestovní pojištění. Špatně nastavená smlouva nebo nízké limity krytí vás totiž můžou při nečekaných problémech stát tisíce eur. Odborníci doporučují hlavně hlídat výluky a to, jestli pojištění odpovídá plánovaným aktivitám. Kocour z Michiganu se dostal do Guinnessovy knihy rekordu. Narodil se s 28 prsty, což je nejvyšší počet, jaký byl u kočky kdy zaznamenán. Za výjimečností stojí genetická odchylka, která je sice vzácná, ale kočky s ní obvykle žijí zcela normální život. Platforma OnlyFans bývá často spojována s rychlými penězi a velkými výdělky. Bývalá hvězda této scény ale upozorňuje, že realita může být složitější. Zveřejněné částky totiž nemusí ukazovat náklady, provize ani práce, která za úspěchem stojí. Podle ní tak může vznikat zkreslená představa hlavně mezi mladšími uživateli. Fajn.
6: Jedna fajn warm-up pokračuje, ladíte fajn warm-up se mnou s Kristý, druhá společná hoďka před náma. Povíme si o písničkách, ze kterých máte husí kůži a proč to znamená, že jste vlastně superhrdinové. No a taky si dáme dobrý tracky na to pondělní odpoledne, ať si zlepšíme náladu, protože to počasí už dneska není až tak extrémně letní a zároveň začátek týdne, znáte to, je prostě potřeba si to udělat hezký, takže jdem na to rovnou hned společně s Lady Gaga a jejím The Dead Dance. Tak pojďme tančit, zpívat, užívat.

Malcolm Todd, to jeho Earrings, to je song, který nám právě dohrál tady na Fajnu 14.11. No a existují písničky. A pak existují písničky. Takový ty songy, kdy zazní první tři vteřiny a vy už máte husí kůži. A je úplně jedno, kolik vám je. Hudba má totiž jednu superschopnost. Za 3 sekundy vás dokáže teleportovat na první rande, na první koncert, na dovolenou nebo do období, na který jste si třeba 3 roky už ani nevzpomněli. A nejlepší je, že někdy ani nevíte proč. Prostě se najednou ozve ten refrén a najednou máte pocit, že jste hlavní postava vlastního filmu. A já mám třeba úplně slabost pro písničky, u kterých už právě po těch prvních tónech vím, že teď budu cítit všechny emoce, úplně všechny naraz. A pak jsou samozřejmě písničky, které vám dají husí kůži třeba z úplně jiného důvodu, třeba když je DJ pustí ve 2 ráno a vy v ten moment víte, že už domů nepůjdete a že půjdete asi až další den. Takže mě zajímá, jaký je ten váš song, ze kterého máte husí kůži. Navíc tahle schopnost mít husí kůži z písniček je prej podle vědců fakt super schopnost, nemá ji každý. A pokud ji máte, tak to znamená, že jste jedinec, který dokáže cítit emoce naplno. Prostě prožíváme život víc. Tak pojďte mi hodit song, který vy máte takhle spojený s husí kůží, s extrémníma emocema. 724-634-634, to je to číslo. Napište mi songy, no a třeba si nějaký z nich pustíme, uvidíme, co napíšete. Tak pojďte mi to napsat, já vám teď posílám další track. Harry Styles, jeho American Girls, právě na Fajnu.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Vždycky fresh. Fajn.

0: Jan Kristoval prostě umí dělat songy pro pohodovou náladu a tohle byl jeden z nich. Kopretina tady na Fajnu 14.22. My ale společně probíráme písničky, které ve vás vzbuzujou pocit husí kůže. Takovej úplně, jak to popsat ten pocit, no vy víte, co tím myslím. A Kája, teda tady nemáme jméno, jedna zpráva tady píše The Weeknd Montreal, že to je song, který vždycky způsobuje husí kůži, tenhle song. To je za mě dobrá volba, The Weeknd, to je takovej interpret, který umí navodit tenhle pocit. Pak další nepodepsaná zpráva doporučuje song, který vůbec neznám, respektive v téhle variantě jsem ho neznala. Od Gwen Stefani určitě znáte, ale znali jste ho v téhle zpomalené verzi? Já ne. Dobrý, děkujeme za tip. No a potom Kája, už jsme konečně u Káji. Kája doporučuje Jamesa Younga, jeho Infinity, jako zdroj husí kůže. Jo, to je úplně takový ten euforický pocit. Cítíte to? Už máte husinu? Jestli ještě ne, tak ji za chvíli budete mít, protože tenhle song si společně pustíme. James Young, jeho Infinity, navíc v remixu od Pretty Young. Tak si to užijem, společně, za chvilku vychutnáme. Zůstaňte na Fajnu.
1: To nejlepší z hit parád. To nejlepší ze streamu.

0: Fajn.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2+1 v Novém Boru na Českolipsku za 2 miliony 850 tisíc korun, byt 2KK na Kladně za 6 milionů 900 tisíc, zahrada v Kojetíně u Přerova za 743 923 koruny, byt 3+1 v Plzni na Východním Předměstí za 6 milionů 199 tisíc a garáž v Děčíně za 440 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

Temper City Self-Aware, ti se postarali o tenhle banger. No a pokud je vám víc než 26 let, jste single, tak bacha, už jste asi odepsaný. Tahle zpráva se teď objevila na sociálních sítích, kde se rozjela debata, že když člověk do 26 nenajde vážný vztah, nemá hypotéku a nejlépe už vybraný jména pro svoje dvě děti, tak už je prostě pozdě. Game over. No jo, to jsou skvělý zprávy takhle při pondělku, že jo? Hlavně pro nás, kterým je 26. Já mám pocit, že internet má každý týden nějakou novou hranici. Ve 22 byste měli mít kariéru, ve 25 vlastní byt, ve 26 partnera, ve 30 dvě děti, zlatýho retrievera, hypotéku. Já jsem ráda, když si pověsím prádlo třeba. Navíc mi přijde vtipný, že se fakt jako tváříme, jak kdyby po 26 letech zazvonil zvonek a najednou už jako se nám zavřely všechny dveře. Je nám líto, seznamka je uzavřená, děkujeme za účast. Nebo že by se jako na Tinderu další den po 26. narozeninách objevilo upozornění, že nám vypršel zkušební účet? Ale nebojte se, pokud je vám 26 a plus a jste single, jsem v tom s váma, žádný panický nákup 10 koček se nekoná, v klidu to rozdecháme, život nekončí. No a rozhodně neexistuje žádný univerzální jízdní řád na to, kdy máme potkat někoho, s kým budeme do konce života. Ale zajímá mě, jestli se s přibývajícím věkem u vás mění způsob, jakým randíte. Jestli si myslíte, že jste třeba teď vybíravější nebo opatrnější, nebo se vám naopak randí líp, protože už konečně víte, co od života chcete. Já nevím, jestli to někdy přijde, ale pojďte mi to napsat. 724-634-634-634. Teď jsem to řekla třikrát asi, že jo? 724-634-634. Tak, to je číslo, na který mi napište a já vám pošlu další track. O lásce, jak jinak. Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Pojďme na to.

0: skupina Sofian Mečmeč, tahle perfektní kombinace v perfektním songu Pistácie při pondělním odpolku na Fajnu. A já jsem se vás ptala, jestli se u vás s přibývajícím věkem nějakým způsobem mění způsob, nějakým způsobem, chápete, mění váš přístup k randění. Simča píše, že přestala hrát hry. Píše, v 18 jsem týden přemýšlela, za jak dlouho odpovídat na zprávu, abych nevypadala moc dostupně. Dneska, když mi chlap napíše po třech dnech ahoj, co děláš, tak ho bez výčitek blokuju. Život je moc krátký na to, abych luštila něčí emoce. Filip píše, že k tomu taky začal přistupovat praktičtěji, že ve 20 hledal holku na party a cestování a teď ve 30 kouká na to, jak holka reaguje, když jí v restauraci přinesou špatné jídlo, jestli má ráda psy a jaký má vztah k úklidu. Dřív rozhodovala chemie, dneska rozhoduje to, jestli bych s ní přežil týdenní karanténu. I to je varianta, podle čeho se řídit. Já vám zase klasicky děkuju za zprávy, no a za chviličku pokračujem se songama. Třeba Taylor Swift, Elizabeth Taylor. I tohle za chvilku, tady na Fajnu.
1: Fajn. Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Už tam bude.
3: Nech toho.
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň. Štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Vytáhni Jendu!
9: Co říkáš? Výtahy jedna?
8: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
9: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
8: Povídám, vytáhni Jendu!
9: No jo, výtahy jedna!
10: Teď my už máme výtahy jedna.
9: Jendo?
11: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
12: Jendo, ty seš ale bedna.
13: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
14: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
15: Tak dobře poslouchejte.
14: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
15: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
14: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
15: Budete viset 101 metrů nad zemí.
14: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
16: Maminko!
15: Prostě pořádnej adrenalin.
14: Tenhle zážitek najdete pouze na
17: firmanazazitky.cz.

Mark Brothers, jejich Go. Něco pro milovníky elektronické hudby tady na Fajnu, takhle při pondělním odpoledni. No a jestli si pamatujete Pokémon Go, tak teď existuje aplikace, kde místo Pokémonů lovíte kočky. Skutečný, živý. Normálně namíříte mobil na kočku a aplikace vám řekne, co je ta kočka zač. A ještě ji přidá do vaší sbírky. Takže teď, když budete venku a uvidíte nějakou kočku, už nestačí říct jenom, hele kočka, teď to bude, Ježíš Maria, to je ta epická, co má 3 hvězdičky, mourovatá, úplně nějaký specifický druh. A já si jenom představuju, ale jak se budou cítit ty kočky. Pokud znáte kočky, to je podle mě zvíře, který chce jenom svůj klid. A teď za nima bude běhat 20 lidí najednou, ještě s telefonem. No, jestli se tam přidají oranžový kocouři do té aplikace, tak ta aplikace podle mě spadne celý server. A mě taky děsí to, že podle mě jsou lidi, kteří kvůli tomu dobrovolně fakt začnou chodit na procházky, jenom aby mohli odemykat nový kočky. Možná důležitý zmínit, že to neplatí na kočky, který ulovíte na baru, jo? Myslíme ty 4nohý kočky. Nicméně, jestli mě zítra uvidíte skákat do křoví s mobilem v ruce, nic jste neviděli. Radši pojďme na další song. Lost Frequencies, Callum Scott, jejich Where Are You Now? You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head. 5 days on the free.

0: Sony Midnight Sun. Tenhle totální soundtrack pro léto zakončuje naší druhou společnou hoďkou na Fine a Warmupu. Další dobrý tracky samozřejmě už za chviličku. Dáme si třeba Jax Jonese a Martina Solveiga, jejich All Day and Night. Trošku, pár tošku do tohohle odpoledne, prvního dne v pracovním týdnu. No a taky si dáme počasí zprávy a pak jedem dál. Takže zůstaňte na Fine, bude to ještě pořádná jízda.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě.
2: Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trochu utrhne.
3: Fajn. Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.

0: Anglické léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Moje alter ego Rosničkový je tady, takže se podíváme na počasí. Dneska má být polojasno až oblačno, kolem 20 až 22 stupňů. Pocitově ale trošku míň, protože nám fouká trošku větřík. K večeru by měl sice slábnout, stejně tak, jako by měla ubejvat oblačnost, ale večer má být pořádně chladno. Takže jestli se chystáte třeba na nějaký spaní pod čirákem, moc nedoporučuji. Nejnižší teploty v noci dneska 12 až 10 stupňů. Fakt zima. Přes den je to fajn, ale nezapomeňte si vzít nějakou mikinku, když ten vítr zafouká, tak to není úplně příjemný. Jinak je ale hezky.
2: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
3: Ochranné zástěry při rentgenu už nemusí být automatickou součástí vyšetření. Lékaři od jejich používání ustupují, protože moderní přístroje pracují s mnohem menší dávkou záření a zástěry podle odborníků většinou nepřinášejí výrazný ochranný efekt. Pacienti ale často stále vyžadují, protože jim dávají pocit většího bezpečí. Fotografovi na Chrudimsku se během bouřky podařilo zachytit vzácný atmosférický jev zvaný červení skřídci. Jde o krátké světelné výboje, které vznikají vysoko nad bouřkovými mraky a jsou viditelné jen několik milisekund. Úkaz připomínající červené záblesky patří mezi nejzajímavější projevy silných bouří. Disney připravuje hraný film o princezně Tianě z animáku Princezna a žebák. Na scénáři spolupracují scénáristi, kteří mají projektu dodat nový pohled. Další detaily, včetně obsazení nebo premiéry, zatím studio nezveřejnilo.
2: Fajn.
1: Tady a taky fajn warm-up se mnou s Kristý. Před náma už třetí společná hočka, takže já doufám, že se tím to užíváte, že vám trošku zpříjemňuju ten začátek týdne a uděláme si to hezký i dál. Já jsem vám to slíbila. Slíbila jsem, že budeme mít trošku party, takže tím teď začneme. No a taky se podíváme na to, z čeho má moje generace dneska největší strach. A myslím si, že vás to docela překvapí. To už za chvilku, teď už ale pořádný party track Jax Jones, Martin Solveig. Pojďme na tyhle dva. Track s názvem All Day and Night, protože party si můžete dělat ráno, večer i v pondělí. Let's go!

Další track na vykřičení emocí za náma. To byl Cameron Whitcomb se songem Medúza. A mladí se bojí, jak správně zasunout tankovací pistol do nádrže. Jo, existuje na to průzkum. Víc než polovina lidí v Česku ve věku 18 až 24 let má strach z benzínek. A víte, co já to vlastně chápu? Tankování je podle mě jedna z těch dospěláckých disciplín, u kterých máte pocit, že vás furt někdo hodnotí. Já si do dneška pamatuju, když jsem jednou takhle přijela na benzínku, krásně jsem zaparkovala, měla jsem ze sebe radost, vystoupila jsem z auta, a pak jsem zjistila, že mám nádrž na druhé straně. Jenomže místo toho, abych popojela, tak jsem se rozhodla, že tu hadici prostě natáhnu přes celý auto. Myslela jsem si asi, že když budu dost optimistická, tak se natáhne. Jenomže samozřejmě jsem se setkala s krutou pravdou, že když něco měří 10 cm, tak na půl metru to prostě nenatáhnete. A mluvím pořád o benzínce a hadici, jo? Každopádně nejhorší je, že na té benzínce prostě máte vždycky pocit, že všichni jako vědí, co dělají, a vy tam pak jenom stojíte a přemýšlíte a říkáte si, tyjo, tankuju vůbec benzín nebo diesel? Tak mě zajímá, jestli vy máte taky nějaký trapný zážitek z benzínky anebo zařízení, protože očividně je to prostě nějaký kolektivní strach, jsme z toho traumatizovaný, tak já se ptám proč, co se nám všem stalo, jaký dětský trauma jsme na těch benzínkách zažili, že se jich bojíme. Pojďte mi napsat 724634634, jestli máte nějakou takovouhle trapnou zkušenost s benzínkou nebo něco, co vás na tom děsí, pojďte mi to napsat a proč. K tomu samozřejmě další song. Do auta, do kanclu i kamkoliv, kde právě jste. Shimon Op, Save My Soul. Zachránit duši bych potřebovala já po tom vtípku, co jsem tady právě udělala. Tak si to pojďme pustit.

0: Luis Capaldi, ten prostě umí emotivní songy a tohle byl jeden z nich, Survive. Takže já doufám, že vy přežíváte pondělí 15.21 a ptala jsem se vás na trapný zážitky z benzínek, protože údajně dneska naše generace, mladí lidi, máme strach z toho tankovat. Tak, Peggy píše, že u něj neví, jestli to byl trapas, ale že když pracoval na benzínce, tak mu někdo nezaplatil. No tak to si myslím, že to je trapas spíš pro toho hulváta, co nezaplatil. No a Mirča, ta mě ale odrovnala, ta napsala skvělý příběh o tom, svěřila se nám, jo, já vám to přečtu. Veřejně, to teda povím, vědí to jenom dva lidi, je to fakt trapas. Na benzínce jsem totiž najela domicí linky v protisměru. Přišli chlapi a začali mi vysvětlovat, že tam stojím obráceně. Kurňa, to byl trapas, posílám smích. Tak my taky posíláme smích, protože najet domicí linky obráceně je za mě majstrštyk, normálně šefskis, takhle ta kuchařská, víte, co myslím, víte, co mám na mysli. No a potom Michal, ten zas napsal, že jednou byl u porouchaný tankovací pistole, takže to teklo strašně pomalu. Takže on vypadal jak Tyrít, který neumí tankovat, protože za 10 minut zvládnul natankovat třeba jenom za 500 a všichni za ním si ťukali na hlavu, nervózní, co tam ten člověk dělá, a pak to teda asi pochopili. Dobrý story, já vám děkuju, nečekala jsem, že budete mít takhle příhody z benzínky, no tak asi už to dává smysl, proč se toho bojíme. Takže já vám děkuju za sdílení, že jste se takhle otevřeli i s něčím, co jste třeba ještě nikomu neřekli, a za odměnu samozřejmě další songy. Za chvilku třeba Hearts, Purple Disco Machine, jejich Wonderful Life. Musíme si to udělat hezký, takže uděláme. Za chvilku.
1: Některé věci se do rádia nevejdou.
2: Naštěstí existuje internet.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Fajn.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
6: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
5: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
6: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
7: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
10: Vytáhni Jendu!
11: Co říkáš? Výtahy jedna?
10: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
11: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
10: Povídám, vytáhni Jendu!
11: No jo, výtahy jedna!
12: Teď my už máme výtahy jedna.
11: Jendo!
13: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
14: Jendo, ty seš ale bedna!
15: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
16: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
17: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
16: Ne, co to je?
17: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
16: Fakt jo? A co to stojí?
17: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
18: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
19: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
11: Hey, it's Taylor Swift.
18: Back to the hits.
4: Right, babe.
9: Fine.

Mr. Know It All. Tenhle skvělý track právě teď na Fajnu dohrál. No a co to zas dělají ty sousedi? Neříkejte mi, že jste si tuhle otázku nikdy nepoložili. Znáte to. Sedíte večer v klidu doma, zhasnutý světlo, pohoda a najednou přes zeď se začnou ozývat tak neskutečně divný zvuky, že jenom zůstanete viset s otevřenou pusou a říkáte si, co se to tam děje? Přesně takový drama zažili teď sousedi v Třebenicích u Litoměřic, protože z jednoho bytu se tam začal ozývat tak zoufalej, tak děsivý a divoký křik, že lidi odvedle v dobrý víře zavolali kompletní výjezd zásahovky. Hasiči, policajti, záchranka, zkrátka majáky přes celý sídliště, protože si mysleli, že tam jde uvnitř nikomu o život. Jenomže když těm chlapům v helmách otevřel dveře týpek v teplákách, zjistilo se, že tam jenom extrémně prožíval zápas Argentiny. A když dali gól, zakřičel z plných plic Vamos! No ale přes plastový okna to sousedům znělo jako pomoc. Místo kriminálky, tak z toho byla spíš trošku sousedská komedie roku, ale řekněme si to na rovinu. Ty zvuky přes zeď, to je prostě samostatná kapitola bydlení v bytovce. A přesně na to se vás jdu zeptat. Zvuky přes zeď, to je prostě samostatná kapitola bydlení v bytovce. A přesně na to se vás jdu zeptat. Co jiného byste čekali? Jaký nejdivnější

0: Eva Farná, Perpetuum mobile, song, který 100% umíte na spaměť, tak doufám, že jste si ho společně se mnou zaspívali. No a teď se jdeme podívat na ty nejdivnější zvuky, které jste kdy slyšeli u sousedů. To byla totiž moje otázka. Martin píše, že má příběh z hotelu ve Florenci, že to byla ale taková jízda, že to nemůžeme ani říct do rádia, takže jdeme od toho pryč. Sandra mě ale pobavila. Ta píše, že jednou jí probudila sousedka, přes zeď křičela na svoji dceru, že je tlustá a jestli se sebou nebude něco dělat, tak umře. To je docela ostrý. Slyšet tohle od sousedů, tak možná taky volám policajty, to mi přijde trošku krutý. Sandra píše, že ještě občas se sousedama ráno v neděli učí matematiku, tak asi tam řeší plusy, mínusy a tak dále, odečítaj váhu, kalorické tabulky, co já vím. Pak mě ještě pobavila zpráva od Filipa, ten zas píše. U nás vedle v bytě bydlel týpek, co každou neděli od polko v kuse zkoušel hrát na trubku. Vždycky vydal jeden tón, pak 5 minut ticho, pak znova ten stejný strašný tón. Připadal jsem si jak v hororu. Trvalo to půl roku, než ho přítelkyně i s tou trubkou vyhodila. No tak díky bohu, že se to vyřešilo samo, jak se říká, odpadky se vynesly sami, že? Ne, to bylo krutý ode mě. Ale pojďme na další songy za chviličku, třeba Kangs Never Going Home. Já vám děkuju za zprávy, no a písničky budou za odměnu, jako vždycky.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
7: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
8: Potřebujete dětské kolo?
9: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
8: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
9: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
8: Raskal
9: a Bíny.
8: A teď navíc se slevou 30%.
9: Happysport.cz.
10: Je, to je boží kuchyň.
9: Je, a jak je praktická.
11: Je en interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
10: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
9: Je skvělá, Vyťardo.
11: www.yninteriér.cz.
12: Využijte váš prostor.
13: Are you ready, ready? This is Bruno Mars.
14: I'm Lil Peepy. It's Sabrina Carpenter.
15: Music.
16: Fine.

Ladíte fajn, právě dohrála Loj její song Red Eyes při pondělku. Sakra, co může být horší než pondělí? Já pro vás mám dobrou zprávu, těch věcí je docela dost. Jedna z nich, tenhle příběh, který vám dokáže, že pondělí je vlastně úplně pohádka. Hasiči v americkém Kansas City totiž museli řešit zásah, ze kterého vám při nejlepším zamrzne úsměv, při nejhorším budete muset najít nejbližší toaletu. Protože v Kansasu zachraňovali chlapa, který, a teď se fakt držte, se propadl do nádraže mobilního záchodu. A strávil tam 8 hodin. Je to čím dál tím horší, jo? Slyšíte správně. 8 hodin v utajení na dně tojtojky. Jak přesně se mu podařilo propadnout skrz prkínko až dolů do té chemické temnoty, to je zatím záhada. Ale představte si to. Vy tam sedíte v tom nejvíc nechutným prostředí na světě. Kolem toho týpka absolutní tma. Všude to voní, hodně v uvozovkách, jo. A celých těch 8 hodin si podle mě musel říkat, jestli z toho vůbec může vyváznout se zdravým rozumem. Takže, až vám dneska ještě ke konci směny přijde nějaký otravný e-mail, rozlije se vám kafe na tričko, nebo budete čekat 10 minut v zácpě, vzpomeňte si na tohohle chlápka. Vaše pondělí možná je na nic, ale aspoň jste posledních 8 hodin strávili na čerstvém vzduchu a ne v nádrži přenosné toalety. Nahoďte úsměv, hůř už dneska nebude. Tenhle týpek rozhodně nezažil nejlepší čas svého života, ale my si to pondělí můžeme udělat ještě dobrý. A to třeba s Bensonem Boonem a jeho The Time of My Life. Tak tenhle song právě teď.

Martin Garrix, Ed Sheeran, tahle kombinace, dlouho očekávaná spolupráce v podobě tracku Repeat It, song, který vznikal víc než 10 let a vy jste ho teď mohli slyšet tady u nás na Fajnu. Zároveň zakončil už třetí naší společnou hoďku tohle Fajn warm-upu. Já doufám, že jste roztancovaný, rozespívaný, protože v tomhle módu samozřejmě pokračujeme i do té poslední společné pondělní hodiny. Dáme si třeba Michaela Jacksona, takže pořádná party nebo fast boje Last Summer. Dobrý tracky, skvělý playlist na pondělek, tak zůstaňte se mnou tady na Fajnu. Mezi tím jenom počasí zprávy, ne, jenom zprávy a jedem dál.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Nákupy v onlineshop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: www.wave.cz.
1: Jsme online. Online. Jsme na DAB+. Plus. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
2: Někteří zákazníci Amazonu zažili pořádný šok. Do e-mailu jim omylem dorazily faktury na částky v řádech bilionu korun. Naštěstí nešlo o skutečné platby, ale jenom o chybu systému. Amazon už problém vyřešil a zákazníci si tak nemusí dělat starosti, že by jim účet zničila jedna špatná faktura. Pražský dopravní podnik dodatečně vybaví klimatizací více než 120 tramvají. Zakázka za skoro 400 milionů korun začne testovací montáží na jednom voze. Následně přibude minimálně 20 klimatizovaných tramvají ročně. Cílem je, aby neklimatizovaných spojů jezdilo po Praze co nejméně. Anne Hathaway ukázala, že těhotenský styl rozhodně nemusí být nuda. Herečka se objevila v odvážném modelu, který zvýraznil její těhotenské bříško a okamžitě tím rozjela debatu na sociálních sítích. A je to taková klasika, zatímco někteří fanoušci outfit chválí, jiní ho označili za příliš výrazný.
3: Fajn. 3, 2, 1.
4: Už za hodinu Jindra Žampa.
5: Ale teď ten now.
6: Krásný pondělní odpoledne, je to trošku oxymoron, trošku protiklad říkat takhle krásný odpoledne, když je pondělí, ale my si ho děláme hezky a já doufám, že se nám to daří, protože fajn warm up pokračuje dál, čeká nás poslední společná hoďka a to znamená co? Že to musíme pořádně rozjet, ano, abyste dneska z dnešního dne odcházeli s dobrou náladou, naladěný dobře na celý týden. Takže začneme rovnou dobrýma trackama, Fastboy, Moby, Sophie and the Giants, jejich Last Summer, právě teď. Tímto odstartujeme. Let's go!

Michael Jackson, Billie Jean, tenhle megahit nám právě teď dohrává na fajnu a já věřím, že při pondělku vás to pořádně roztancovalo. Většina lidí má strach z pavouků, z hadů, z vejšek, ze tmy. To je taková ale nudná klasika. Náš mozek má navíc. Náš mozek je totiž tak geniální, že si dokáže vymyslet strach i úplně z nějaký náhodný věci, třeba z knoflíku nebo z arašídového másla. Vědci říkají, že to je normální, že fobie prostě nemusí mít logiku, mozek si z ničeho nic propojí nějakou nevinnou věc s pocitem nebezpečí anebo čistýho zhnusení. Je jedno, jestli jde o balónek, zrcadlo, holuby v parku, zatímco vy si třeba v klidu procházíte městem, tak někdo vedle prožívá panický záchvat, protože se na něj ten holub blbě podíval. A já to teda absolutně neodsuzuju, sama mám hodně specifických fobií, třeba mám odpor z lidských nohou, prostě bosí chodidla, pro mě to je absolutní kryptonit, okamžitý mráz po zádech, útěk z místnosti, o to víc nechápu, že jsou lidi, kteří platí za fotky nohou těžký peníze. Jakože pardon, ale kdyby mě někdo poslal fotku chodidel, tak neplatím, ale tomu člověku pošlu fakturu za terapie. A já jsem strašně zvědavá na vaše fobie. Jestli máte něco takhle netradičního, specifického nebo zvláštního, nějakou fobii, která není úplně tak typická, ať už vás děsí knoflíky, žvejkání nebo něco takového, pojďte mi to napsat. 724-634-634, hoďte mi tam vaše divné fobie, ať si dokážeme, že v tom nikdy nejsme sami. A k tomu další track. Olivia Rodrigo, její Drop Dead. Trošku emocí, z toho mám občas taky strach, tak se tomu pojďme postavit čelem.

0: dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop.
2: Fajn.
0: Vždycky hot,
2: vždycky fresh.

Weekend, jeho Can't Feel My Face. Tenhle hit jsme právě doposlouchali společně při pondělním odpolku na Fajnu 16.23 a my probíráme vaše netradiční fobie. Musím říct, že některý jsou fakt překvapivý. Třeba Klára píše, že má fobii z vysokého masa. To znamená, že čím slabší řízek, tím lepší. To jsem snad v životě nikoho neslyšela říct. Řízek jako podrážka, to se dává jiným. To, ne, no, jsem překvapená, jsem v šoku. To stejný Michal. Michal píše, že má fobii z víkendu. Znáte někoho, kdo by se bál víkendu? Že nemusí do práce? Teda, už se bojím. Říká se, že přitahujeme to, čeho se nejvíc bojíme. Tak možná bychom se taky všichni kolektivně měli začít bát víkendu, abychom ho jako přitáhli co nejrychleji. Ale Verča, ta naopak má velmi validní fobii, s tím souhlasím. Verča píše, že se bojí sklepů. A hlavně, když je v bytovce víc vchodů a sklepy jsou průchozí. Večer mě tam samotnou nikdo nedostane. Sevře se mi krk, když z dálky kroky a nevím, kdo v tom vedlejším je. A ty hnusný zvuky. No, Veru, já bych do sklepa taky v životě nešla, to je podle mě validní fobie, na tom není nic divného. Naopak jsou možná psychopati ty lidi, co se nebojí tam večer jít. To mi přijde divný. Já vám každopádně děkuji za sdílení, za zprávy, ať tak či tak, každý máme svoje, že? No a za chvilku nás čeká třeba Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beat. Tenhle legendární letní track, já doufala, že zahraje na halftime show na mistrovství světa ve fotbale. Bohužel, no tak si ho dáme, aspoň tady, za chvilku. Format.

0: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
5: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
6: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
7: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
8: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
7: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
9: firmanazážitky.cz.

probíhá? No, zabolí vás malíček na noze, otevřete Google, první odkaz bude v pohodě, ten řekne třeba, možná jste si jenom něco ukopli, normálka. Druhý odkaz a ten už na to jde z ostra. Okamžitě si zavolejte sanitku, tohle je nějaká vzácná tropická choroba a váš mozek si samozřejmě řekne, že to je určitě ta druhá volba, že to je určitě ta horší, že už jdete sepsat závěť, voláte sanitku, pak v 11 večer sedíte na kauči, pijete čaj, co jste si vygooglili, že je nějaký zázračný lék a přemýšlíte, jestli teda zítra radši nejít už rovnou dát tu závěť notáři, než jít do práce. A k tomu já mám samozřejmě otázku, jakou nejšílenější diagnózu vám kdy vyhodil Google. Něco, co jste fakt věděli, že je blbost, že je to přehnaný, ale stejně jste na malej moment zapochybovali, jestli na tom něco není. Tak mi to napište. 724-634-634, co vám poradil internet? A já vám poradím další dobrý song. Hugo, Ultranate, Email Angel a jejich Moving to the Sun. Let's go.

0: aktuální soundtrack na cestu z práce, takže doufám, že už máte dnešní směnu za sebou. Tohle byly Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Eliana a taky Teeny. Tahle obrovská kombinace a song We Pray, který doufám, že jste si mega užili, stejně jako já. No a teď se pojďme podívat na ty Google diagnózy, protože jsem se vás ptala, co vám takhle kdy internet naordinoval. Filip píše, čau, mě před měsícem začalo svědět ucho, po 10 minutách na fórek jsem byl přesvědčený, že mi tam vlezl pavouk. A nakladl tam vajíčka. Fuj. Druhý den jsem běžel ale na ORL, kde mi paní doktorka vyndala z ucha malou štětinku ze svetru. Myslel jsem, že se na místě odpařím stydem. Jo, tak to chápu. Nicméně já bych asi spustila úplně podobnou paniku, taky bych důvěřovala tomu, že tam mám pavouky, i když je to teda opravdu hnusná představa. Simča a zaspíše, že její přítel si na TikToku našel, že když bude každý den pít litr vody s mořskou solí a citronem, tak nebude nikdy unavený. Vydržel to 3 dny, než strávil celý odpoledne na záchodě s příšernou křečí v břiše. Od té doby doktoru TikTok už moc nevěří. Já nevím, proč to vůbec bylo ve hře. Jako věřit doktoru TikTok, to snad od začátku bylo jasný, že to bude blbej nápad, ne? Každopádně děkuju za sdílení. Každý jsme se někdy nachytali, každý jsme někdy věřili internetu, když jsme neměli. Ale víte co? Mně věřit můžete. Já vám pustím dobrý songy. Za chvilku třeba One Republic, Need Your Love, tahle letní pecka. Tak za chvilku se sejdem zas tady na Fajnu.
1: Fajn. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
4: Že nic neřešíš.
3: Přesně.
4: Proto jsme vybrali auto ESA.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
6: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
7: To nejlepší z Prahy v Rýgrových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty, módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují autentické zážitky. Pravidelný městský market se vrací každou první sobotu v měsíci. Zažij pilotní edici už 1. srpna. Více na groovymarketfest.com a Instagramu.
8: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

si Vertigo, to je jeden z posledních songů, který si tady dohromady dneska dáme, protože vy víte, co se blíží. Pátá hodina. A s pátou hodinou konec Fajn warm-upu. Já doufám, že se mi povedlo splnit moji pondělní misi, to znamená dodat vám dobrou energii, trošku zpříjemnit ten začátek dalšího otravného pracovního týdne, protože jaký si to uděláš, takový to máš a my jsme si to udělali hezký. Měli jsme skvělý soundtrack, skvělý tracky, taky jsme se dozvěděli, že jestli vám stejně jako mě víc než 26 a jste single, tak máme prej problém, prej jsme odepsaný, game over, takže já odsuť mizím, jo, abych to třeba napravila. Doufám, že už mě propustíte, pátá hodina, znáte to můj čas, takže já se s váma loučím, předávám vás do rukou toho nejlepšího. Žampik je tady za chviličku, těší se na vás, má pro vás určitě skvělou energii, no a já se s váma slyším zase zítra, zase od 1 do 5, tak jak to znáte, na rozloučenou ještě jeden track ode mě a připravte se, protože zítra budem zase tančit, zase zpívat a zase si to spolu užijem. Takže bye babes, mějte se krásně a na rozloučenou tahle věc. Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Takže ani tímhle posledním songem vás nenechám vydechnout. Ještě tančíme, jo? Bye, babes.

0: chvilku Jindra Žampa.
1: Are you ready for this?
2: Jsme fajn, jsme fajn.
3: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
4: Please welcome
2: One Republic.
4: One Republic.
5: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy.
6: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
7: Hey, I'm Gracie Abrams.
8: It's Olivia Rodrigo.
9: Hi, we're Blackpink.
10: Welcome to the show.
3: Jo, dáváme ti na ně lístky.
2: Fajn.
7: Vždycky, ho?
3: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
11: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.

0: Mužik.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Prodejna Penny Vršovická znovu otevřena. Těšíme se na vás denně od 7 do 22 hodin. Penny, nakupujte hezky česky.
4: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.

0: Za Majkem je rosnička Indra, aktuálně letní počáso úplně nepočásuje, máme 22 stupňů, zítra se teplota vyšplhá ke 21 stupňům.
1: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
0: Pojďme se podívat na to, co se děje na tom našem světě, a o to se postará Hanička.
2: Před odjezdem na dovolenou se zkontrolujte cestovní pojištění. Špatně nastavená smlouva nebo nízké limity krytí vás totiž můžou při nečekaných problémech stát tisíce eur. Odborníci doporučují hlavně hlídat výluky, a to jestli pojištění odpovídá plánovaným aktivitám. Kocour z Michiganu se dostal do Guinnessovy knihy rekordů. Narodil se s 28 prsty, což je nejvyšší počet, jaký byl u kočky kdy zaznamenán. Za výjimečností stojí genetická odchylka, která je sice vzácná, ale kočky s ní obvykle žijí zcela normální život. Platforma OnlyFans bývá často spojována s rychlými penězi a velkými výdělky. Bývalá hvězda této scény ale upozorňuje, že realita může být složitější. Zveřejněné částky totiž nemusí ukazovat náklady, provize ani práce, která za úspěchem stojí. Podle ní tak může vznikat zkreslená představa hlavně mezi mladšími uživateli.
1: Fajn.
3: Fajn Drive. Hudba, kterou miluju. Přesně tady. Jindra Žampa.
0: OK, je 17 hodin, 3 minuty k tomu, to znamená, že startuje pondělní Fine Drive, 3 hodinky jsou před náma, za chvilku si řekneme, jestli ve vztahu může fungovat fitnessačka s lenochem, do té doby taky nabitej playlist, odstartuje to kdo jiný než Joe a End of Beginning, právě teď na Fajnu.

Damiano David, taky Tyla a Nile Rodgers, Talk to Me, to je track, který nám dohrál v 17 hodin 9 minut na Fajnu. A lidi, říká se, že láska hory přenáší. Ale co když jeden vstává v 6 do fitka a druhý každý den leje? Možná byste řekli, že takhle to úplně nefunguje, ale podle psychologů to vůbec nemusí být problém. Nejde totiž o to, jestli oba chodíte do posilky, anebo jestli spolu běháte maratony. Mnohem důležitější prý je, jestli se navzájem respektujete a nesnažíte se toho druhýho předělávat. Jakmile jeden začne druhýmu vyčítat, že necvičí dost, nebo naopak, že sportem žije až moc, bývá zaděláno na veliký problém. Když si ale každý nechá svoje koníčky a zároveň se najdete čas na věci, který baví vás oba, může takový vztah fungovat úplně v pohodě. No a mě zajímá, jestli byste byli radši s někým, kdo má úplně stejný životní styl jako vy, a nebo je vám to vlastně jedno, hlavně když to respektuje. Napište mi, jak to máte vy na 724 634 634. Fine Drive. Fine Drive.

0: Gracie Abrams nám právě teď zpříjemnila pondělní odpoledne na Fajnu a já jsem s váma řešil, jestli byste byli radši s někým, kdo má stejný životní styl jako vy, a nebo je vám úplně jedno, jestli třeba vy jste fitnessák a on je alkáč. Tady mám anonymní zprávu. Se ženou jsme nebe a dudy, ona leze po horách, já po barech, ona zvedá činky, já půl litry. Ona běhá maraton, já běhám sotva na hajzl, ale jsme spolu 14 let a je to nejlepší ženská. Tak co absolutně cením, je vidět, že i když jste každý úplně jiný, tak tam ta láska může fungovat. Pak napsala Klárka, mě by to nevadilo, já cvičím a přítel vůbec, hlavně ať mě nenutí sedět doma, když chci do fitka. OK, absolutně chápu, je vidět, že to prostě funguje. A Martin napsal, já bych potřeboval někoho, kdo mě bude motivovat, kdyby partnerka sport úplně nesnášela, asi by nám to časem nefungovalo. No, tak takhle to máte vy, my pojďme pokračovat v playlistu, před náma třeba Alex Warren, už za chvíli na Fajnu. Fine Drive.
1: Už tam bude.
2: Nech toho.
1: Naštěji už tam bude.
2: Přestaň. Štěji mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na
9: Firma na zážitky
6: CZ.
10: To nejlepší z rádia a to, co už do rádia radši než. Fajn.
6: To nejlepší z hitparád.

0: Posloucháte Fajn v pondělí 20. července, 17 hodin 29 minut, to je aktuální čas. My jedeme dál, před náma je Ava Max a Sweet But Psycho. Ava Max se v jednom rozhovoru přiznala, že po úspěchu právě tohohle tracku, tak měla obrovský strach, že už nikdy nenapíše další hit. Dokonce uvažovala, jestli není One Hit Wonder, neboli zpěvačka jednoho hitu, i když byla zrovna na vrcholu, ale několik let po vydání Sweet But Psycho potom přišlo debutový album a Ava má na svém kontě hned několik hitů, ale myslím, že stojí za to si připomenout právě tenhle ten, tak Sweet But Psycho právě teď na Fajnu.
1: Fajn Drive, Jindra Žampa.

0: McRae, Just Keep Watching, 17 hodin 38 minut, to je aktuální čas. Posloucháte Fajn a lidi, pojďme si upřímně říct, že láska je jedna věc a sdílet jednu koupelnu každý den je věc druhá. Nový průzkum ukázal, že skoro 3 z 5 lidí měli po sestěhování pocit, že jejich vztah má velmi namále. Důvodem nejsou velký problémy, ale každodenní maličkosti, od nepořádku přes rozdílný návyky až po to, jak každý zvládá stres. Podle partnerských terapeutů je nejdůležitější umět o těchto věcech mluvit dřív, než se z nich stanou velký hádky. No a mě zajímá, co vás po společném bydlení na partnerovi překvapilo úplně nejvíc. Hádám, že se toho najde spousty. Napište mi, co překvapilo vás. 724-634-634.
1: Fajn Drive. Fajn.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Nejnovější trendy a momenty, které musíš vidět.

posloucháte Fajn v pondělí 20. července a my jsme se bavili o tom, co vás nejvíc překvapilo na vašem partnerovi nebo partnerce po společným se nastěhování. Lucie napsala, že nechává úplně všude hrnky. Fakt jsem netušila, kolik jich může být za den po bytě. To zní úplně stejně jako moje přítelkyně doma. Tomáš napsal, překvapilo mě, jak moc potřebuje mít všechno naplánovaný. Já jedu hodně spontánně. Tome, my táhneme za stejný pro vás. A Verča napsala, že vstává o víkendu v 7 ráno dobrovolně. To byl pro mě šok. Tak to bych taky nezvládnul. Fajn ride.

0: Beat of Your Heart. První hodinka Fine Driveu je za náma. Před náma jsou ještě dvě hodinky, tak u toho buďte se mnou, protože to bude neskutečně nabitý.
1: Fine má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fine hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít je i ten správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
5: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
0: 18 hodin, za Majkem je Rosnička Jindra a aktuálně máme 22 stupňů, je polojasno, takže letní počáso aktuálně úplně nepočásuje. Zítra se teplota vyšplhá ke 22 stupňům.
2: Fajn. Fajn Drive.
1: Hudba, kterou miluju, přesně tady.
2: Fajn. Fajn Drive.
1: Fajn Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
0: Je to tady, druhá hodinka Fine Driveu právě začíná. Za chvilku si řekneme, co novýho se událo v hudebním světě. No a do té doby taky nabitej playlist Zara Larsson, Lush Life, právě teď na Fajnu.

Smith and Portugal The Man Glide. To je track, který nám v 18 hodin 7 minut dohrál na Fajnu a lidi, fotbalový finále letos přepsalo absolutně historii. Poprvé se totiž o poločase odehrála velká hudební show po vzoru amerického Super Bowlu. Na jednom pódiu se vystřídaly světové hvězdy jako Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS nebo Burna Boy a celý program připravil frontman Coldplay Chris Martin. Zatímco jedni byli nadšení, že FIFA přinesla do finále úplně nový zážitek, jiní tvrdí, že hudebních hvězd bylo na pouhých 11 minut až moc. Jedno je ale jistý. Fotbalový finále se nejspíš mění a do budoucna budou připomínat Super Bowl čím dál tím víc. Za mě to bylo naprosto boží, samozřejmě ohledně toho čtu spoustu negativních komentářů, ale myslím si, že to možná byla i lepší podívaná než třeba ten fotbal. Kor v tom prvním poločase.

0: Týpek s tím nejcharizmatičtějším chmířem pod nosem, Benson Boone, nám dohrál na fajnu v 18 hodin 17 minut a lidi, nejspíš nastává konec tajného scrollování pod lavicí. Mobily by ve školách mohly dostat stopku. Jestli jste si o velký přestávce zvykli rychle zkontrolovat Instač, Snapchat nebo rozehranou hru, možná byste měli smůlu. Vláda totiž schválila návrh, podle kterého by děti nemohly používat mobil po celou dobu, co jsou ve škole. Takže nejen během hodin, ale ani o přestávkách, v jídelně a nebo dokonce ani v družině. Výjimku by měl jen ten, komu to dovolí učitel, nebo když je mobil potřeba ze zdravotních důvodů. Než ale mobily definitivně skončí v batohu, musí návrh ještě projít poslaneckou sněmovnou. Každopádně mě zajímá, jestli si myslíte, jestli je to podle vás správný krok, a nebo by měl být mobil o přestávce pořád v pohodě. Za mě ta přestávka by měla být v pohodě, ale napište mi, jaký na to máte názor vy. 724-634-634. Fajn Drive.
1: Fajn. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Potřebujete dětské kolo?
7: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
6: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
7: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
6: Raskal
7: a Bíny.
6: A teď navíc se slevou 30%.
7: Happysport.cz.
8: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
9: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
8: Ne, co to je?
9: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
8: Fakt jo? A co to stojí?
9: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
10: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
11: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen to,

0: pondělní večer na Fajnu, tohle to je Fajn Drive a my jsme se bavili o tom, že vláda schválila zákaz telefonu ve školách, a to nejen při hodinách, ale i o přestávkách nebo v jídelně a nebo v družině. Ptal jsem se na to, jaký na to máte názor. Filip napsal, možná mobily by měly být o přestávkách a o hodině v batohu, ale plošný zákaz, to je blbost. Takhle to vidí Filip, oproti tomu tady máme anonymní vzkaz, mělo by to být zakázané i v poslanecké sněmovně a parlamentu, a to i o přestávkách. No, a to je slovo do pranice, takhle se na ně musí. Pak tady máme odvendy vzkaz, ahoj všem, nevidím problém v nepoužívání ve škole, aspoň chvilku se děti budou bavit s opravdovými dětmi, za nás žádné telefony nebyly a fungovalo vše. No, i na tom něco bude. Pokračujeme dál, před náma Temper Trap a Self Aware, právě teď na Fajnu.
1: Fajn Drive, Jindra Žampa.

0: Subfocus Elevate, 18 hodin 39 minut, to je aktuální čas, posloucháte fajn a hele, pokud si dáváte panáka na uklidnění, tak možná tím svýmu mozku děláte větší službu, než si myslíte. Nová studie upozorňuje, že když mladí lidé řeší stres alkoholem, může to změnit způsob, jakým jejich mozek zvládá náročné situace, dokonce i v budoucnu. Vědci zjistili, že mozek si na alkohol může začít zvykat jako na rychlé řešení problému a tím se zvyšuje riziko závislosti i v dospělosti. Neznamená to, že jedno pivo něco způsobí, ale pravidelný pití kvůli stresu může být dlouhodobý následky a můžou se z nás pomalu, ale jistě stávat alkáči, jak je to v Česku zvykem. Hele, mě zajímá, když jste ve stresu, co vám nejvíc pomůže vypnout hlavu? Napište mi to na 724-634-634.
1: Fajn Drive. Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilitou.

0: hypoteční půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. Praga Arena CZ.
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.
3: Right, babe.

Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, posloucháte fajn v 18 hodin 48 minut a my jsme řešili, když jste ve stresu, tak co vám nejvíc pomůže vypnout hlavu. Jasmin mi napsala spánek, a nebo písničky z fajnu. Hodně cením, Jasmin, takhle se na mě musí. Pak tady máme od Milouše vzkaz, na stres je nejlepší pořádný turek a červený máčka k tomu. Každý máme svoje metody. Do třetice tak nám napsal David a ten napsal, pustím si hudbu a jedu autem. Nemusím ani nikam dojet, prostě se jen projet. Tak pro všechny, co se právě teď projíždíte autem a dáváte si hudbu proti stresu, tak před náma je Rue Gale a Pretty on Paper na fajnu.

0: Gracie Abrams.
1: It's Olivia Rodrigo.
2: Please make some noise.
3: My name is Somber.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: Addicted, to je track, který nám zakončuje druhou hodinku Fine Driveu. Před náma je poslední hodinka, tak doufám, že u toho budete se mnou, protože začneme klasicky desetiminutovkou. Podle vás, pojďte diktovat tracky, protože já je budu hrát.
1: To nejlepší z hitparád.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Belabel, Belabel, Belabel, CZ.
1: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Fine Drive.
4: Fine Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
5: Pull my trigger, let me blow your mind.
6: OK, 19 hodin 00, to znamená, že startuje třetí hodinka Fine Driveu. No a vy se klasicky právě teď můžete stát hudebními producenty Fineu. Já teď mažu náš playlist a budu hrát to, co vy budete diktovat. Číslo je 724-634-634. Pište mi na WhatsApp, na SMSky, na iMessage, kamkoliv chcete, jak vám to vyhovuje. Tak jo, hele, odpočet je na 30 sekund a startuje právě teď.
7: 10 minutes for you.
8: 10 minut tvých songů.
9: Máš 30 sekund.
10: Pošli název tvý oblíbený songy.
11: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
10: A rozhodni, jak bude Fine Playlist v následujících 10 minutách hrát.
7: 10 minutes for you.
6: Tak jo, už to tiká a už to i cinká. Jste naprosto neskutečný. Jako první tady máme Waterfalls od Kuby. Tak jo, dáme to tam. Hned potom New Religion a mám pozdravovat Barta. Tak Barte, já tě zdravím. Co tam dáme do třetice? Máte posledních pár sekund. Do třetice to bude Mr. Know It All od Jasmin. Jste neskutečný. Zvládli jste to úplně před limitem. Na pohodičku, ale klidně dopisuj další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.
7: 10 minutes for you.

BB Rexha a Fayless New Religion, track, který nám dohrál v rámci 10 minutovky podle vás. Posloucháte fajn a lidi, já teď potřebuju, aby mi někdo zavolal na 724-634-634, protože před náma je třetí track v pořadí, je to Teddy Swims a Mr. Know It All a hned potom nás čeká velký finále. A jenom ten, který se dovolá jako první, tak bude moci rozhodnout o tom, jak tu dnešní 10 minutovku zakončíme. Dneska tady máme tři tracky zahraniční, každý je úplně jiný a jsem zvědavý, co vyberete. Tak jo, linka je volná, 724-634-634, tak volejte. 10 minutes for you.

0: je prostě miláček, Teddy Swims, Mr. Know It All. Posloucháte Fajn a před náma je velký finále 10 Minutes For You. Měl jsem na telefoně koho si, ale už není. Vypadlo to. Takže potřebuju, aby mě teď někdo zachránil. Číslo je 724-634-634 a my rozhodujeme o tom, jak dnešní desetiminutovku zakončíme. Linka je teda právě teď volná. 724-634-634 a já už tady někoho mám na drátě. Haló, kdo se dovolal?
1: Haló, Petra.
0: Čau, Petro, jaký máš dneska den?
1: Jo, dobrý.
0: Hele, a jak zvládáš to, jak bylo krásně, teď se zase trošku ochladilo, jsi s tím úplně v pohodě?
1: Já jsem v pohodě.
0: Prostě jak je, tak s tím seš.
1: No, přesně tak.
0: Hele, mám tady pro tebe 3 tracky, jsi na to ready?
1: Jasně.
0: Tak jo, tohle to je jednička. Kanye West, Runway. To je varianta číslo 1, pojďme si dát 2, to je tahle věc. Olivia Rodrigo a Stupid Song. A pak jsem tady měl přání od jednoho pána, který byl na Colorsech a že tenhle ten track prý nedokáže vypustit z hlavy, jsou to 21 Pilots. Song, který se jmenuje Ride. Hele Petro, je to jenom na tobě, je to ve tvých rukou.
1: Já dám asi tu trojku teda, tomu
0: pánovi. Ať má pán radost. A je někdo, krom toho pána, komu bys ten track chtěla poslat?
1: No, všem, který se líbí.
0: Tak jo, tak posíláme. No. Já děkuju, že jsi mě zachránila a přeju ti krásný večer.
1: Tobě taky, ahoj.
0: Měj se hezky, ahoj. 10 minutes for you.

0: úsměv. Nechci ho znova pustit už ne.
1: Královna českého popu Eva Farná nám dohrála na fajnu v 19 hodin 19 minut a já jsem si říkal, co, že bychom si takhle při pondělku tady trošku zatrapnili. Pojďte vytáhnout, co v létě se vám stalo trapného, třeba na festiáku, v kempu nebo na randíčku, je to úplně jedno. Pojďte vytáhnout nějakou trapnou storku a napište mi ji na 724 634 634. Klidně můžete napráskat svého kámoše, taky třeba tátu, mámu, dědečka, babičku, je to úplně jedno. Ať si trošku zpříjemníme to nepříjemný pondělí. 724 634 634. Fajn Drive.
2: Fajn. Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Vytáhni Jendu!
5: Co říkáš? Výtahy jedna?
4: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
5: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
4: Povídám, vytáhni Jendu!
5: No jo, výtahy jedna!
6: Teď my už máme výtahy jedna.
5: Jendo?
7: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
8: Jendo, ty seš ale bedna!
9: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
10: Fajn, vždycky

0: Cringe Minute.
1: Posloucháte Fajn a před náma je minuta trapnosti. Dneska se o svoje trapno podělila Jasmin. Ta mi napsala: koupali jsme se v moři a já skočila z velké výšky a ve vodě jsem zjistila, že nemám plavky. Je pravda, že v moři se ty plavky blbě hledají. Líbí se mi, jak se z normální pláže rázem stala pláž nudistická. Oh yeah! Fajn.

0: posloucháte Fajn, máme 21 minut do 20. hodiny a my se pomalu, ale jistě blížíme ke konci 3 hodinek Fajn Driveu, ale do té doby si dáme například ještě tenhle ten banger. Masakr je, že spolupráce Tame Impala a Jenny vznikala úplně potají. Fanoušci si ji všimli ještě dřív, než ji oba interpreti oficiálně oznámili. Kevin Parker totiž nenápadně upravil popisek videoklipu k Dracula a Jenny začala na Instagram přidávat záhadné příspěvky se stejným názvem. Teprve potom oba potvrdili, že společně připravili novou verzi skladby. Za mě to je neskutečný banger a dáme si ho už za chvilku přímo tady na Fajnu.
1: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: To je boží kuchyň.
5: A jak je praktická.
6: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
4: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
5: Je skvělá. Vyťardo.
6: www.jninteriér.cz.
7: Využijte váš prostor.
8: To nejlepší z rádia.
9: A to, co už do rádia radši než.
8: Fajn.

já jdu domů. Pondělí jsme přežili ve zdraví a já, Jindra, se s váma loučím. 3 hodinky Fine Driveu utekly jako voda, díky, že jste u toho byli se mnou. Já se na vás budu těšit zase zítra od 17 do 20, ale s Fajnem zůstaňte, protože po mně klasicky Next Generation a dneska v Next Generation talentovaná zpěvačka Sofie, která se s váma tady na Fajnu dá necelou hodinku, bude vám hrát svoje tracky, který má ráda. Je to mladá talentovaná holčina, tak si ji určitě nalaďte a za mě už jenom ty dvě slova. Papalala!

0: cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer zase trochu utrhne.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn. Next Generation.
0: Next Generation.

0: Krásný večer, zdravím všechny posluchače Fajnu. Já se jmenuji Sofie a jsem tady dneska v rámci Next Generation, kde bych vám chtěla pustit nějaký tracky, které mě v poslední době baví a inspirují, a kromě toho i nějaký moje, včetně úplný novinky, kterou uslyšíte nakonec, takže se máte na co těšit. Let's go!
1: Next Generation.

0: generation. Hi, tady Sofie z Next Generation na Fajnu. Právě jste doposlouchali můj track Carolina Reaper. Doufám, že vás tahle spicy věc na začátek bavila. A jako další si dáme úplnou novinku od Beyoncé a její track, který my, největší fanoušci, samozřejmě už známe, protože to je dlouho nevydaný track, který tak všude možně koloval, ale konečně si ho můžeme pořádně poslechnout. Tohle je Morning Dew, a.k.a. Dong.
1: Fajn.
0: Next Generation.

0: Hello, tady Sofie, posloucháte Fine Radio a Next Generation. Máme za sebou Beyoncé s její novinkou, ale i už starší věc od ní, kterou jsem si takhle v létě nemohla odpustit. Celý album Renaissance je naprostá srdcovka a pokud hledáte nějaký letní album, this is it. Teď se můžete těšit na novinku od Ciany Spyro z jejího debutového alba a potom si dáme zase nějaký R&B. Hey!
1: Next Generation. Yeah. Brand new music.

0: Generation. Number one hit music station.
1: Krásný večer všem, tady Sofie, posloucháte Next Generation na Fine Radio. Právě nám dohrála Snow Allegra a Taste a taky Sienna Spyro. Teď si dáme tři poměrně nový tracky, který určitě stojí za to, abyste je zařadili do svých playlistů, protože já je mám na repeat. Čeká nás K1, Chloe nebo taky Giveon. Let's go! Here we go!
0: Number one hit music station. Next Generation.

0: Generation. Fine.
1: Zdravím všechny posluchače, tady Sofie, posloucháte Next Generation na Fine Radio. Právě jste mohli slyšet moje oblíbené tracky za poslední dobu. Tohle byl Givion, před ním Chloe a K1. Teď mám pro vás poslední dvě písničky a obě jsou moje. Dáme si teď trochu něco pomalejšího, nejdřív Temporary High a pak nás čeká exkluzivní novinka, která bude vycházet. Další track v češtině, takový love song pro dospělý. Prázdno. Užijte si to a těším se na váš feedback.
2: Turn it up. Next generation.
3: Next generation. Come on, come
4: on. Temporary high, phrase or expression, a fleeting feeling of euphoria or desire.

Krásný večer, zdravím všechny posluchače, tady Sofie, tohle bylo všechno z Next Generation na Fajnu. Doufám, že se vám můj výběr líbil, budu ráda, když mě budete sledovat na Instagramu pod jménem Rajchaso, ať vám nic neunikne. Děkuji za pozornost a brzo se vidíme i slyšíme. Bye! We are number one. Next Generation. Number one hit music station.

0: velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: lži.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: JN Interiér.
4: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
5: I táta přece vaří.
3: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
4: www.jnointeriér.cz.
6: Fajn.
7: Vždycky hot.

0: Jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
4: Prodigy. Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBron.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
8: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
5: Fajn.
9: Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Let's go.
10: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.

0: CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
1: Čau, tady Sofian.
2: Ahoj, já jsem Pam Rabbit. Posloucháš Fajn Radio?
0: Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
3: Od pondělí do čtvrtka.
0: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?
3: Fajn. Vždycky hot.
0: Vždycky fresh. Fajn.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme taky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn. Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ. Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka CZ.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let. Yeah.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
2: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
3: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Vždycky fresh. Fajn. Vypni výběr. Zapni fajn. Fajn. Největší hudební hvězdy.
1: This is Taylor Swift.
2: Hi, it's Harry Styles.
3: Hi, I'm Olivia D.
0: Sleduj fajn. Fajn.
4: Hej, už máš řidičák?
5: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
5: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood non-stop. Stop, stop.
2: Fajn.
3: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
3: Vždycky fresh.
1: Fajn.

0: ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádný terminál. Stačí jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon, nová

0: CZ a jedeš fest.
1: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon, nová

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc.

0: vidět.
1: Na internetu je hodně věcí.
2: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
1: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Sleduj Fajn.

0: slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě.
1: Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
2: Fajn.
0: Fajn.
2: Vždycky hot.
1: Vždycky.